ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek. Hashtag, díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal

Před 10 lety, vole, možná, teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělal.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

0: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
1: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník

0: 2027. 13. června, výstaviště Praha, festival All Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
1: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafakt, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sosen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s tebou.
3: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

0: Talk.
1: Když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. Mm-hmm. A ona je jako celkem taková, jako že chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu. A jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže ta první Ultimate Grave vlastně s Chetou, no asi.
2: Co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
1: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě, na Hoře Křížů, je to taký poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Mm-hmm. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně tady v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý. Aspoň teda u nás mám to výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
2: Spin Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Talk Rádia Spin je jenom o rapu. Dneska přijal pozvání Red Z. Ten nedávno vydal novou desku. Nejen o ní bude aktuální díl Spin Talku. Počase vítej na Spinu, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
2: Tak, zeptám se tě úplně stejně, jako ty mě před chviličkou na chodbě. Jak se máš?
1: Ale mám se fajn, pořád řeším promo okolo desky, pořád točíme klipy. Mm-hmm. Už jsme začali asi 4-5 klipů.
2: To je hodně, to je hodně.
1: Je to dost.
2: Na dnešní dobu.
1: Je, jako já si právě říkám, že si se v dnešní době už jako to nefunguje asi tak, jak dřív ty klipy, ale říkám si, že vždycky tomu songu dám jako prostě větší váhu, když má i vizuál, no.
2: Navíc ještě asi i tím, jak jsi vyhledávaný široko daleko po světě, tak vlastně možná se to vyplatí se prezentovat i tím klipem, ne? Je to jeden z mála vlastně marketingových nástrojů, který můžeš asi použít teď.
1: Já si myslím, že ta vizuální stránka jako je důležitá, no.
2: Obzvlášť u tebe vlastně. Co se změnilo jinak, kromě desky, než si začneme povídat hlavně o desce?
1: Co se změnilo? Hele, nevím, asi je to u mě pořád stejný, pořád jsem ve studiu a dělám hudbu, jezdím koncerty, takže
2: Nic nového
1: asi, prostě nová deska, no.
2: Ok. Jak dlouho jsi teda přemýšlel nad tím, že bude nová deska? Jak dlouho to trvalo, než jsi začal nahrávat?
1: Já jsem tuhle desku měl vlastně udělanou celkem rychle, mě tak nějak jako políbila muza na konci minulého roku. A v průběhu nějakých 3 měsíců jsem vlastně to album jakoby od začátku do konce udělal. Mm-hmm. Takže jako vyšlo v zápětí na to, no, vlastně v březnu.
2: Co spustilo ten proces realizace té desky?
1: No, tak já začnu tak, že prostě dělám instrumentál, že? A jakoby to téma prostě a ty nápady a ta lirika prostě mě napadne tak jako až sama od sebe.
2: Ok, takže nejdřív začneš tvořit beat a následně
1: a ten mě vlastně tak jako
2: uvede
1: do toho, o čem to bude a víš?
2: Ty seš hodně drsnej, seš takovej hodně jako ostrej, byť pak ten projev vypadá, že tady naproti mě sedí úplně někdo jiný než ten, který je na desce. Tak mi řekni vlastně, jaký emoce a jaký prožitky ses rozhodl, že vpíšeš do týhletý desky? Co ta deska vlastně má říct?
1: Takhle, jsou tam vlastně jako nějaký dvě polohy, že já taky jako vstřídám jinak nějaký ten tvrdý rap a pak jako ty melancholický rockový songy. Takže takhle, jako každý člověk mám nějaký jako frustrace, že? Takže se v těch nasraných songách se z toho vypíšu a
2: stačí ti to?
1: Hele, tak jako určitě se nasírám i normálně samozřejmě, že? Ale no, tak jako stačí ti to, aspoň nějakým způsobem to ventiluju, že?
2: A už to mě teda zajímalo, to je docela dobrý téma, jo? Tak samozřejmě mohl bys chodit na terapie, ale možná to nepotřebuješ chodit na terapie, protože jedna fáze vlastně je vepsat se z těch věcí, které tě štvou vlastně na tu desku, a druhá je, že ty to pak vlastně prožiješ ještě několikrát na těch koncertech, ne? Má to pak ten terapeutický účinek i na tom koncertě, když vlastně ten text, který jsi zpracoval a který něco ventiloval, pak předvedeš naživo?
1: Asi nad tím takhle už jako nepřemýšlím. Spíš na stage se soustředím, aby to znělo dobře, abych jako zpíval čistě aby to lidi bavilo, no, takže...
2: OK, takže tam, tam už se nestane, že bys nějakou frázi prostě prožil ještě jednou.
1: Asi ne, asi
2: OK,
1: ne.
2: Dobře, dobře. Tak jo, jak jsi přemýšlel nad hostama vlastně tentokrát, protože na desce se objevil mimo jiné třeba Gleb a taky Vypsaná fixa, což je zajímavý kombo.
1: To bylo na minulý desce.
2: To bylo na minulý desce?
1: Yes.
2: OK, tak teda doufám, že zbytek otázek už půjde k nový desce.
1: No, na téhle desce jsou právě že Američani jenom.
2: OK, dobře.
1: Já jsem tam na ty minulý, na téhle jsou jenom Američani. Je tam Četa, Eliozy a musím vzpomenout. Četa, Eliozy. To vlastně snad asi teďka nespomenu, ale jsou tam teďka jenom jakoby ze zahraničí, no.
2: OK, proč jenom zahraniční hosty teda?
1: Chtěl jsem udělat vyloženě prostě zahraniční desku a tak jako já vždycky, když dělám ten beat nebo instrumentál, tak a narepuju tam vlastně tu svoji část, tak jako mě tak jako
2: napadne.
1: Samo přijde, jako kdo by se tam hodil a... Mm-hmm. Teďka to prostě byli Amici, no.
2: OK, dobře, dobře. Tebe poslouchej hodně, co jsem četl, v Americe a v Rusku. Stane se, že budeš mít nějaký Rusáka někdy na tracku? Nebo už jsem možná...
1: Ale je to dost možný. V Rusku právě jako tvrdý rap nebo jako undergroundový rap jako taky jede hodně. Takže jako jsem otevřený tomu udělat i jako... s ruským interpretem.
2: Takže zasadilo to teďka prostě takový jako nápad do hlavy, že to možná jednou
1: ne, bude. My jsme to vlastně dokonce měli rozjednaný i na tuhle desku, nakonec to nedopadlo. Je takový artist, jmenuje se True47 a mě jako celkem baví jako jeho zvuk a takže jako je možný, že to ještě s ním dopadne, no.
2: Tak to by bylo zajímavé, minimálně tohleto kombo slyšet v tvém podání. Co jsi na tom albu vlastně vyzkoušel úplně nově?
1: Spíš jsem na tomhle albu, než k tomu metalu, asi inklinoval k tomu rapu, protože právě to Tales of Necromancer, který jsi zmínil předtím, to, tak bylo hodně jako rockový, hodně kytarový a teďka jsem prostě poslouchal víc rap a tak jsem dělal modernější rap, no třeba ta skladba Ultimate Grave, vlastně první na tom albu je ještě takový styl, který jsem úplně nedělal. Takovej jako hodně současný jako zvuk, no.
2: To znamená, že když tvoříš, tak vlastně hodně tě ovlivňuje ta muzika, kterou v tu chvíli jakoby posloucháš?
1: Určitě, já si myslím, že to tak má většina.
2: Nemá.
1: Asi.
2: Nemá.
1: Myslíš, že ne?
2: Hele, hodně lidí, kteří sem jako vždycky přijdou, tak řeknou, že vlastně ve chvíli, kdy se třeba rozhodnou, že začnou tvořit novou muziku, takže vlastně chtějí absolutně jako klid. Někdo tvrdí, že hodně poslouchá a tak jako nasosává prostě nějaký vibe, ale hodně umělců vlastně je spíš takovým jako vzduchoprázdnu, aby přišly ty myšlenky prostě o hudbě sami.
1: Taky podle mě záleží, jestli jsou to zpěváci, rapeři nebo dělají instrumentály.
2: Z velký většiny jsou rapeři. Přemýšlíš?
1: Dobrý.
2: dobře. Když se podíváš na tu desku, tak který z těch singlů podle tebe je tvůj největší favorit a kterýmu singlu se třeba nejvíc daří?
1: Tak lidi mi asi jako, když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. A ona je jako celkem taková, jako že chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu a jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže ta první Ultimate Grave vlastně s Četou, no asi.
2: Potřebuješ toho za sebe hodně dostat, takže máš radši tvrdší věci, OK, dobře.

0: přeslech.
1: Já si myslím, že by si to měl poslechnout celý asi jenom, no, jako...
0: Já jsem poslouchal nacítíte... při běhání.
1: Jo, a poslouchal si tuhle, nebo tu předtím?
0: Poslouchal se, což je dohatej, jsi zlej, máš to právo prostě, když se ze sebe někdo udělá osla na začátku rozhovoru, tak, tak je potřeba mu to zandat. Tuhle tu jsem poslouchal.
1: Jo?
0: Tuhle tu jsem poslouchal a neměl jsem upřímně asi ani tak jako pocit toho rozdělení na tu drsnou a melancholickou část.
1: Mm.
0: Jenom se mu toho vlastně dobře běhalo.
1: Aha.
0: A to, si, to bych asi řekl, že tím bych to jako shrnul.
1: Tak. Dobře, tak jo.
0: Dobře, tak co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
1: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě, na Hoře Křížů. Je to taký poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně... v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů.
0: Mm-hmm.
1: Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně i v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako bylo to, byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý.
0: Jako minus 25 je minus 25.
1: No.
0: Promítl se pak tenhle ten vizuál i do těch klipů, nebo nějakým způsobem propojuješ to, to jak vypadá vizuál desky s tím, jak vypadají pak následně klipy?
1: Já si myslím, že jako jsem tak chtěl spíš jako znázornit celý ten vibe té desky, no, nebo jako takový nějaký jako spirituální, nebo no.
0: Ty jsi říkal, že k pěti trkům si teďka v tuhle tu chvíli udělal klip, přibudou ještě nějaký další klipy a podle čeho vlastně se rozhoduješ, k čemu bude klip?
1: Tak rozhoduji se podle toho, jestli vlastně si to k tomu jednak dokážu představit vůbec, protože jsou i songy, ke kterým si vlastně ani ten vizuál moc představit nedokážu a nechci udělat jako něco jenom na sílu. A druhá mě to musí prostě hodně bavit.
0: Okay. To znamená, že přemýšlení o tom, kdy k čemu bude klip, vzniká, až když ta deska je hotová, nebo už jakoby v průběhu, kdy vlastně tvoříš a říkáš si, tady to bude dobrý.
1: Já už to většinou vím, jako no.
0: Jo?
1: Jako,
0: jo.
1: Že to dělám, no.
0: Když tvoříš, tak kolik procent těch tracků vlastně skončí v koši a co se s nima pak děje? Jestli se k ním třeba někdy vracíš, nebo...
1: No, to...
0: A v jakou fázi se rozhodneš, že to skončí v koši?
1: To právě, když se mě někdo právě ptá, jestli nemám nějaký instrumentály, že bych, že by někdo chtěl ode mě moje instrumentály, tak právě vždycky říkám, že já, když vlastně už při té tvorbě, vlastně při té hudbě necítím, že by z toho mohl být jako song, tak to ani nedopracuju, že jako, že většinou dělám, když už je to hotový, tak je to většinou song, za kterým jako si stojím a který vlastně vydám. A pokud je to beat, který mě jako nedá nějaký nějaký impuls k tomu něco udělat, tak vlastně nemám ani jako potřebu to posílat někomu jinému. No,
0: jako, to znamená, že to skončí vlastně fakt jako někde úplně brzo v prvotní fázi, kdy se z toho ještě nic nestane.
1: Jo.
0: Dobře. Tak hrál jsi tu desku už někde celou naživo, nebo jakým způsobem přistupuješ vlastně k implementaci těch tracků z nový desky do svých show?
1: Tak my to většinou míváme, že zkusíme jít tam dát ze začátku co nejvíc a postupem času zjistíme, co lidi baví a co tam... Teďka vlastně, já už vlastně na turné, co jsme jeli v zimě, tak už jsem jako něco z toho týzoval vlastně. A teďka jakože jsme měli snad jako od toho alba stávku v Plzni a tam jsme hráli třeba pět věcí z toho a plánujeme vlastně křesty. Jeden je v Brně 17. června a druhý je vlastně o týden dřív v Praze, myslím, že 11. června v Krosu.
0: Dobře. Jaký to je hrát před lidma svůj nový song vždycky? Je tam nějaká tréma, je tam nějaká prostě obava. Co se děje v tobě, když máš připravenou novou desku, jdeš před lidi? Je takhle, tam nějaký tak, strach?
1: Asi ani úplně ne. Já vzhledem k tomu, že to jako tu písničku slyším milionkrát, když ji zvučím, tak vlastně i ten text jako mám v paměti jako úplně jako stoprocentně, takže asi ani úplně ne, no.
0: OK. A vypadávají ti pak texty nějakých starších věcí?
1: To jo, to se mi děje, no.
0: Jo.
1: Když lidi chtějí jako třeba přídavek něco z roku 2018-19, tak to mě vypadává hodně, no.
0: Jo. A máš nějaký speciální jako fígl? Třeba když jsem tady měl před lety Marpa, tak Marpo vždycky říká, no tak

0: mě když upadne text, tak se otočím prostě zády k lidem a otočím se zpátky zase ve chvíli, kdy mi to naskočí.
1: Ale já mám, aspoň teda u nás mám tu výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
0: Ok, takže možná proto děláš muziku v angličtině. No a co ty cizinci, ty si toho nevšimnou?
1: Zrovna když jsme hráli v Anglii,
0: Tak se dopoval česky.
1: Tak se dopoval česky, to bylo dobrý. Jsem právě hrozně jako začal overthinkovat to, že nějaký ty starší vlastně songy, co mám, tak tam mám spoustu vět, jakoby, co nejsou gramaticky správně. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, jak jsem hrál jako v té Anglii, kde prostě vyložení lidi jako mluví anglicky a slyší to vlastně tak, jak já si představuju, že někdo slyší český song, tak jsem právě přemýšlel nad tím, jestli oni jako tam ty chyby slyší nebo ne. A schválně jsem se jako ptal těch fanoušků a oni mi říkali, že jakoby, že je to vůbec ani nenapadlo, že jim vlastně přišlo, že to tam jakoby má být.
0: Ale já si teď myslím, že to je vlastně výhoda hudby, že vlastně člověk kolikrát prostě tu věc prostě přijme a vlastně ti ani nenapadne, že to může být jako blbě, že vlastně jdeš po tom beatu, jdeš po té náladě, jdeš po tom, jestli prostě z toho máš třeba husí kůži a jestli je tam chyba nebo není, tak jako nejsme prostě učitelky.
1: Jasně,
0: u té hudby vlastně furt sleduješ ještě něco jiného, než jenom to, jestli to je správně. Ale to je docela dobrý, že jsi to vyzkoušel minimálně na tom dotazu s těma Anglánama. Jsi nejúspěšnější český interpret poslouchaný v zahraničí, tak čím si to vysvětluješ? A už to trvá docela dlouhou dobu.
1: No, čím si to vysvětluju? Hele, jako asi dělám nějaký styl, který si prostě našla nějaký jako fanbase po celém světě a nějak se snažím to udržovat, no.
0: No, protože hodně vlastně Čechů, kteří začnou dělat muziku v angličtině, tak vlastně moc jako neobstojí. Tak myslíš si, že to je ten žánr, ten jakoby rockovo-rapovej sound, který třeba může chybět? Nebo čím si vysvětluješ, že to je, že se to podařilo právě tobě?
1: Já si myslím, že mě i dost pomohlo, že jsem jako vychytal dobu asi, že vlastně jako, když jsem to začal dělat, tak jako přicházel z Ameriky tady ten tvrdý, temnej rap a já jsem si to jakoby snažil dělat jako podobně, ale zase jakoby po svým. Takže
0: nedostatečná poptávka. Respektive nedostatečná nabídka, tak.
1: No, asi jsem jako, no jasně, no, a taky asi, že to lidi baví, no.
0: Ok, sleduješ nějak detailně tu analytiku, kde tě lidi poslouchají hodně?
1: Sleduju to, je to nejvíc je to teďka Amerika, to už je dlouho, vlastně předtím, než to tak bylo, tak vlastně ještě před válkou, tak to bylo dlouho Rusko a ti vlastně teďka, to se vlastně bavíme o Spotify a ti teďka místo vlastně Spotify musí používat Yandex, Yandex Music anebo VKontakte, to jsou vlastně taky nějaký dvě platformy hlavní, co oni používají a tam vlastně jako to je zvláštní, že jako v poměru třeba, já tam mám teďka 1,1 na Spotify v celém světě, vlastně kromě Ruska a jenom v tom samotném Rusku mám 1 000 000 na Yandexu třeba.
0: No. To je třeba hustý, ne?
1: Je to hustý, no.
0: Hele, a čím si vysvětluješ to Rusko?
1: Já si myslím, že to dává smysl, nebo tak Rusko, jako i třeba Metallica a tyhle kapely, tak říkali, že jako v Rusku prostě se jim hraje dobře, že asi, nevím, asi je to pro ty lidi jako vzácný, že tam můžou jako poslouchat
0: jasně.
1: takovou hudbu.
0: Okay.
1: A nevím, asi to tak sedí jako i k té jako takové trošku ponurější atmosféře, víš?
0: Která tam je, ok. Měl jsi někdy koncert v Rusku, nebo ta příležitost nebyla?
1: Já jsem měl potom nabídky vlastně, až ta válka začala, tak jsem měl nabídky jako hrát v Moskvě a ještě v nějakých městech, ale prostě už to jakoby nešlo, no, jako.
0: Zajímá mě ještě jedna věc u tohoto kontrastu Amerika versus Rusko. Jestli ten ruský posluchač poslouchá jiný tvoje věci než americký, anebo jestli tam je průnik a ty největší hity, který máš, tak jsou největší hity jak v Americe, tak v Rusku.
1: No, hele, takhle jako dopodrobna jsem to úplně nestudoval.
0: Okay, okay. To je možná škoda, to mě docela vlastně jako by zajímalo. Mm-hmm. Možná třeba na příkladu týhletý desky, jestli povede ta melancholičtější část, tak se potvrdí i to tvrzení, který jste tady říkal pár minut zpátky.
1: A já hlavně to vnímám, že třeba u nás v Česku, tak mě poslouchají jako i starší generace, že vidím na koncertech i lidi jako i 50+. Mm-hmm. A mám jako v Česku velkou základnu, která má ráda ty moje rockové věci, mm-hmm. ty moje kytarovky. A právě co zas třeba v US, jako v Americe, je úplně minimálně, že tam prostě jedou hlavně rap, nebo aspoň jako mám takový zkušenost.
0: Tak no. Ono je možná i to daný tím, že ta česká společnost je taková hodně rocková, ne?
1: Je taková.
0: Takže pravděpodobně jako proto brnkáš tady na tu rockovější notu v Česku asi. Píšeš si se zahraničníma fanouškama?
1: Já jsem to dřív jsem se snažil, ale nevím, pak mě začalo jako připadat, že bych dělal jenom to, no, kdybych odepisoval a...
0: Ptal jsem se na to spíš proto, jestli s tebou třeba řeší jiný témata nebo jiný otázky než čeští fandové. Co třeba jsou ty oblasti, nebo jestli se to takhle dá říct, nebo jestli ti jenom napíšou čau, díky, skvělá nová deska a tím to hasne, nebo jako jestli je to v něčem jiný vlastně ten český fanda.
1: Tak jako většinou píšou, že come to Switzerland, come to tohle, tak to tam jako by mám, no, ale jinak... Jinak asi většinou prostě komentujou, jestli je ta hudba baví nebo ne, no.
0: Ok, ok. Mm-hmm. Překvapila tě nějaká třeba destinace z těch, kde tě poslouchají? Jakože jsi řekl, tak to je hustý, tohle jsem nečekal.
1: jak to myslíš, jako v jakým odvětví?
0: Kdyby ses podíval prostě na to, kde tě poslouchají, na tu mapu, kde ti to vysvětne a teď najednou tam udíš třeba Antarktida. Tak si řekneš, hustý.
1: No... jsou tam určitě jako nějaký státy, který bych jako vůbec asi nečekal. Vlastně teďka domluváme booking v Istanbulu.
0: OK, takže to by mi taky nenapadlo.
1: To
0: třeba.
1: By mi taky nenapadlo.
0: Hustý.
1: Jakože země, který tuhle hudbu vlastně jako třeba jedou úplně na zas naopak jako minimálně, tak je třeba Španělsko a Itálie, no tam mně přijde, že buď vládne jakoby úplně jiný rap, anebo spíš taneční hudba, no.
0: On ten rap italský a francouzský je takový výrazně víc jako zpěvnej, a řekl, že docela vlastně i vkusnej, ale je jiný, je takový jemnější. A ten italský mi přijde takový, jak kdyby přijala pouť. Nechci někoho jakoby urazit, možná jsem toho slyšel příliš.
1: Vím, co myslíš, no.
0: Příliš málo, ale když jsem byl v Itálii a poslouchal jsem italský rap, tak jsem si říkal, kdyby Michal David dělal rap, vypadá to zhruba takhle. Tak ty jsi teda říkal, že v přípravě je tour, v přípravě jsou teda ty dva křesty, brněnský 17.6. a pražský 11.6. Tak jak plánuješ pojmout tour, kdy začínáte, kdy končíte, kolik bude zastávek, podle čeho se rozhoduješ, kolik bude zastávek?
1: Teďka myslíš vlastně tu evropskou tour. Jo. Tak tu děláme vlastně teďka poprvé s bookingovou agenturou. Že dřív jsme buď jakoby jeli tím způsobem, že se nás někdo zabukoval, anebo některé vlastně zastávky jsme si udělali jakoby sami na sebe, teďka to zkoušíme jako s tou agenturou. Takže vybíráme tam jednak města, co už vlastně nám jakoby lidi psali, že nás tam chcou jako promotéři, a nebo zkoušíme úplně jako nový, no, takže mělo by tam být, myslím si, že nějakých 10 zastávek třeba.
0: Jsou tam nějaký festivaly, nebo jsou to jenom jakoby čistě tvoje koncerty?
1: Ono, to budou vyloženě jako moje koncerty, no, jako maximálně s nějakým supportem místním.
0: OK.
1: Plánujeme to na říjen, listopad, tohle roku.
0: Jak se odhaduje takhle kapacita koncertu třeba v zahraničí? Pro kolik lidí vystoupit? To ti řekne ten promotér z té země? Myslím si, že sem nalákáš tolik a tolik lidí, nebo...
1: Je to takový hit or miss, no. Nikdy nevíš prostě.
0: To je jasný. Jak tu tour máš v plánu vlastně pojmout? Jak bude vypadat stage design, nebo jakým způsobem se na to zaměříš?
1: Tak ještě vlastně jsme tohle úplně jako do detailu neprobírali, ale vlastně na téhle tource, co jsem měl jakoby tuhle zimu, tak jsem měl takový Lilith Mic Stand, což je taková jakoby vlastně čertice, taková socha, ze který vlastně jakoby vycházel mikrofon, takže to si asi na tu tour sebou vezmu a nějak uděláme nějaký jako projekce a tohle, ale ono vlastně na ty zahraniční shows je těžký tahat něco většího, no.
0: Chystáš nějakou tour tady po Čechách s novou deskou?
1: Je to možný, no. Je to možný, že vlastně na začátku příštího roku, kdy jsme si to zase objeli.
0: OK. Když hraješ v zahraničí, stejská se ti po něčem, co třeba jako máš na koncertech v Česku? Nebo ten zahraniční divák tě přijímá úplně stejně jako ten český? Když si říkáš, koda, ty Češi na mě reagují víc, nevím, citlivě, protože jsem prostě jejich.
1: Je to asi jako stát od státu, no. Já jsem vždycky říkal, že v té Skandinávii nebo v tom Finsku jsem jako se cítil asi jako, že nejlíp, nebo cítil jsem takovou největší vřelost těch fanoušků. Naopak třeba jako v Anglii mi přišli asi jako chladnější, nebo já nevím.
0: A čím si to vysvětluješ?
1: Vůbec nedokážu říct. možná vypadám jako sebeřan, jsem si říkal.
0: OK, možná, jako nějaký troll.
1: Nebo.
0: Jako proč ne? Jak se teda vlastně pozná vřelej divák a chladnej divák?
1: No tak jako, že to měli naposlouchaný, prostě znali jako slova, když jsem vlastně, jak taková ta pauze DJ, dáš mikrofon do lidí, tak vlastně ví, co tam je v tom songu, takže to asi takhle to poznáš, no.
0: Dobře, tak je něco, co by si z těch zážitků, který máš ze zahraničí, přenesl rád do Čech, jakože aby to český publikum se nějak chovalo, aby si to třeba taky líp užilo?
1: No. Ale já nevím, asi jako líbí se mě, když jako znají ty texty, což asi jako nechci nutit Čechy, aby se to učili nazpaměť, ale je to takový, je to takový hezký prostě, když samozřejmě, že je to asi složitější, než jako učit se texty jako český interpreta tady, že?
0: OK. Řekněme, sleduješ i jinak jakoby českou scénu, českou rapovou scénu, která teďka se tady vyskytuje?
1: Jako sleduju, no jako nejsem jako vyloženě posluchač českýho rapu asi, ale jako nějak vím jako obecně, no.
0: Jo, a oslovilo tě třeba v poslední době nějaký jméno, u kterého jsi řekl, to je zajímavý, roste nám tady talent?
1: Ale takhle, já to, nebo já mám tak asi pocit, že to už jako je delší dobu takový konstantní, že se vlastně drží ty jména tak jako stejně, ne? Nepřijde ti?
0: Že máš pocit, že prostě nic nového, co by stálo za poslech, nevzniká.
1: To už možná, zase asi nechci nějak jako někoho tady...
0: Jo, tak já si myslím,
1: asi to nesleduju do takové míry, no.
0: Myslím si, že letos se právě objevily takový jakoby nový jména, třeba, nevím, kluci z Gufrau mi přijdou fakt jako velmi šikovný, Mary April je velmi šikovná.
1: Gufrau, jasně, no.
0: A najednou se jakoby začínají takový, jako přijde mi, že letošní rok začal trošičku jakoby v tom rapu nebo poprepu měnit nádech a směr a že se to trošku jako chová jinak, než třeba těch, já nevím, 4 roky předtím, kdy jsem taky měl pocit, že vlastně všechno jde takovým soundem, a to s veškerým respektem k Viktoru Šínovi, se soundem Viktora Šína. A teď si myslím, že najednou se tady objevily tady tyhle ty rarážci nový a začínají s tím trochu hejbat a přeju jim, aby se jim to dařilo, protože si myslím, že vlastně teď dělají docela zajímavou práci na té hudební scéně. No tak jo, blížíme se do finále, tak mám tady pár posledních otázek, tak pojďme na to. Představ si, že bys založil nějaký absurdní hnutí, tak co by to bylo za absurdní hnutí?
1: No, ale tady ty otázky mi dávají, ty vole. Dávaj mi zabrat, já to vždycky vlastně overthinku. Kdyby založil nějaký hnutí.
0: Absurdní.
1: Absurdní hnutí. Hele, já nevím, já nechci říct hračku, nevím, co já to mám říct.
0: Dobře, tak mi zkus říct něco jiného. Zavolá tě Kanye West, že tě chce na feed. Tak co bys mu řekl?
1: Hele, jako... Těžko říct v lepší době, že? Samozřejmě, jakože jako hudebník je jako pořád dobrý.
0: Tak co pak bys mu řekl?
1: Co pak bych mu řekl? Hele, asi jako ne, no. Nebo já nevím, je to prostě těžko říct, takhle abych ti to řekl z paty.
0: Dobře. Jedna věc, kterou bys na světě hnedka povolil.
1: Já říkám, hele, tohle prostě je... No.
0: Je někdo, komu bys nejradši zakázal veřejně vystupovat?
1: Ale já mi tohle nejde. Prostě já jsem na tohle, vole, hroznej.
0: Dobře, tak poslední věc.
1: Musíte tam být tohle?
0: No tak mám to tam docela rád, tady tyhle ty otázky.
1: No a mě to právě, že vždycky totálně vykolejíte.
0: a nechceš vypadat takový kolonej, dobře. Klidně to můžeme uzavřít.
1: Dobře.
0: Tak jo, tak moc ti děkuju za návštěvu, držím ti pěsti, doufám, že se povede jak brněnský, tak pražský křest, mm-hmm. No a budu se těšit, že potkáme někdy příště a já se podívám prostě na jiný cover než na ten starý. Tak ještě jednou moc díky za návštěvu ve Spin Talku.
1: Taky moc díky za pozvání.
0: Hostem na rádiu Spin byl dneska večer Rezet. Od Magiku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Jo, stand-up, ladíš dopolední rádio Spine, Krištof za Majkem a dneska je neděle 7. června, svátek má Iveta. Když jsem pátral po tom, co to jméno znamená, tak prej pochází z německého Yv, anebo keltského Ive. V obou případech by se dalo přeložit jako lučištnice, tak to jen tak pro tebe, kdybys náhodou nevěděl, co k tomu přáníčku pro Ivetu připojit. No, my dneska budeme pokračovat ve dvojí dávce letenský partičky každou hoďku, dáme si songy na tvý přání a zároveň se trochu povědujeme i nominacím do top 100 CZSK hitů všech dob. Zkráceně, pokud bys měl v hlavě nějaký CZSK track, který by neměl chybět v téhle topce, tak mi ho určitě zavolej a nebo pošli voiceovkou přes apku, já ho zapíšu, protože je tady sbíráme. Jdem se ještě v rychlosti mrknout na to, jaký je dneska počasí. Počasí vypadá hodně rozmanitě, jak se na to dívám. Po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 15 stupňů Celsia. No a teď to zkusím tak jako rychle proskákat, protože Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj tak hlásí slabý déšť. Když se tak dívám na Prahu a na nějaký Středočeský kraj, tak máme krásných 16 stupňů a skoro jasno. A naopak oblačno se tady žene od Plzeňska, Liberecka anebo Královéhradecka. Takže fakt rozmanitý počasí a doufám, že ale ty máš stejně dobrou náladu a že posloucháš Radio Spin, i když zrovna prší a nebo třeba sněží, já nevím. Jdem na to.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. psanocaves.cz.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
4: Nejvíc nevybípaný československý scény v republice. To je československý speciál s Hvězdičkou. Každou sobotu od 10 večer na Rádiu Spin.
0: Za 4 minuty máme 9 hodin přesný čas na Rádiu Spin.
4: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Je to tak, budeme hrát podle tebe, no a první, koho tu dneska mám, tak je Jirka. Jirko, slyšíme se.
2: Ahoj, Krištofku, slyšíme.
1: No tak to se slyšíme úplně parádně, výborně. Ty jsi takový můj pokusný králík, Jirko, víš o tom, protože ty už jsi se mnou podruhý ve vysílání a já mám vždycky nerva z toho, jestli to vůbec zvládnu nebo nezvládnu, ale zvládli jsme to.
2: Ale jsi klub z Dálního východu a v té Praze ty se nestratíš.
1: Víš co, tak já schválně dneska budu mluvit pražsky, teda pražsky ne, právě že budu mluvit moravsky tady spisovně a uvidíme, koho všeho to pobouří, jo?
2: Dobrá, ale zkus to, ale já si myslím, že my Pražáci jsme tolerantní a my ti to budeme tolerovat.
1: Dobré, Jirko, v tom případě, co jsme vybrali?
2: Tož vybrali jsme Dolara a písničku Praha.
1: Je to tak, Dolar Prince, Praha, chcem to někomu poslat, Jirko.
2: Tož všem Pražáků.
1: Všem Pražákům, jo?
2: Práce dobře. Prasár, pro Pražáky.
1: Jasné.
2: Ať se mají dobře a dělám všem dobře a tak prostě no.
1: Tože já doufám, že se všetci budete mě dobře, stejně tak jako Jirka. Jirko, tobě přeju taky, ať se máš dobře. A zavolej zas, díky moc, čau.
2: Díky, měj se, čau, ahoj.

0: Spin. Radio Spin s Krištofem ve tvých uších. My se jdem ponořit do hlubin hudebního víkendu s partičkou mladých riderů, který poslední rok vystřelujou čím dál vejš. Mluvím samozřejmě o Gufrau, nebo taky o Viktoru Kalovi, Matovi 213 a nebo taky Mary April. Pokud vám tyhle ty jména nic neříkají a unikly vám, tak já vám teď dám dva tracky. První bude Potrvá, Mat 213 a Gufrau, a z toho jasně ucítíte, že kluci vycházejí z repu, že mají najetý tohleto podhoubí, ale že si zároveň šlapou svoji vlastní cestičku a razí svůj osobitý zvuk, který tady, přiznejme si, nikdo moc nedělá. Jako druhý track si dáme Víno, to je Viktor Kal a nafítuje Lifer z Rychlých kluků, parádní věc na rozproudění takhle při nedělním dopoledni, takže užívej. A kdyby tě při poslechu napadl nějaký track, který bys chtěl nominovat do stovky největších CZSK hitů všech dob, tak volej nebo voiceovkuj, protože já tady ty tracky a nominace pilně sbírám.
1: Tipci a tipka z Letný. Novej sound, který ti svedne náladu. Po celou sobotu a neděli v Éteru Rádia Spin.

čau. Teďkon Mířil z Potrva, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

0: a další.
1: Je to tak, nominace do 100 největších CZSK hitů všech dob tu sbíráme pilně celý týden a když se tady dívám do tabulky, tak toho máme fakt dost. Vy jste nezaháleli ani včera, když jsme spolu přidali dalších 6 nominací, tak si pojďme namátkově nějakou pustit. Vidím tu třeba Filipovu.
2: Nazdar, to by se nominoval do 100 nejlepších tracků, ale aby se mě musel dvakrát volat, tak povím rovno 2 tracky. Strapo, daj peňaz a Moja reč, Nočný let. Pozdravím všetkých spinners a krásnou sobotu. Já udím slaninku.
1: A já jsem úplně zapomněl, že to si byl ty, Filipe, který si udil slaninku a mě si tím dělal hlad. Každopádně vybral si Moju reč nebo třeba Strapa, daj peňaz. Pojďme si dát ukázku.
3: Do milion eur a založíme vlastné rádio, také jak je Praje spin, len pre celé Slovensko. Nehovor mi, že by si to necenil.
1: Naprosto validní a naprosto chápu, Filipe, ještě jednou díky. No a teď už je to na tobě, milý spinnere. Rozmysli se pořádně, který track by zasloužil být v top 100. Vem telefon, zavolej mi to nebo pošli voiceovku a já ho tam zařadím. Jen připomenu, že o výsledném nasazení do žebříčku může rozhodovat i počet nominací, takže se neboj nominovat i track, který už to třeba byl.
0: 100 největších hitů klasického hip-hopu. Už brzo v éteru Rádia Spin.
1: Jdeme se ještě rychle mrknout na dopravu. Co se týče regionu, tak nehoda tady proběhla na hlavní třídě v Havířově. Opatrný buď taky v Brně na Židenický u Tomkova náměstí, crash je hlášený i tam. Přesunu se na dálnice, každopádně ty zatím vypadají, že jsou úplně fresh, bez větší zdržovačky anebo crashe. A co se Prahy týče, tak tady si dej bacha na Svatoslavově v Nuslích. Svítí mi tu nehoda dvou aut a lehký omezení v dopravě, tam potrvají ještě asi 20 minut.
0: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: pojďme hrát přesně podle Matyho, který se mi chvilku zpátky dovolal.
1: Máte tam 4 od Mazemana. Mám mě třeba.
0: Chtěli jsme tam zahrát 4 od Mazemana, každopádně, když jsem tady tak trošku googlil, tak jsem tady bohužel 4 od Mazemana nenašel. Co jsme ale našli, tak byl Mazeman s Painem na featu, písnička se jmenuje Respekt, to je relativně novinka z minulého roku, pokud se nepletu, a budeme ji posílat mámě, takže posíláme, užívejte. No a kdyby si i ty chtěl něco zahrát, tak 210 32 30 30, to číslo je pořád otevřený, stejně tak naše apka, kam můžeš posílat voiceovky.

0: Dohrává nám Rocky Smack One Feet Mike Traffic. My tu máme neděli 7. června, svátek má Iveta a ty posloucháš Radio Spin. Já jsem s váma teď chtěl probrat jednu věc. Spineři, máte taky někdy před spaním pocit, že vašemu mozku totálně přeplo? Znáte to prostě, lehnete si večer do postýlky, chcete spinkat a najednou vás napadne ta spásná otázka?
1: Hej, když vymaluju pokoj, tak se vlastně zmenší, ne?
0: Hele, přesně tohleto jsem měl já včera. A ráno jsem se chtěl pověnovat tomu, proč to tak je. No, tak jsem se tak jako díval po internetech a tenhle fenomén se jmenuje mind wandering, to znamená toulání mysli. A děje se proto, že mozek je celý den zahlcený různýma věcma a jakmile si lehnete, tak přepne do volného režimu a začne spojovat všechny možné myšlenky. To se mi celkem ulevilo, protože jsem fakt myslel, že se to děje jenom mně, ale děje se to úplně všem. Zajímavý na tom je, že tuhle zvláštní fázi mozkové aktivity využíval třeba malíř Salvator Dalí, který usínal v sedě a v ruce držel lžičku. No a jakmile začal klimbat, tak ta lžička spadla a on si instantně zapsal nebo namaloval to, co se mu v té krátké chvíli objevilo v mysli. Overall, pokud se ti tohleto děje před spaním, neboj, seš naprosto normální a pamatuj na to, že Salvator Dalí by z toho ještě možná udělal výstavu. Pojďme se ještě v rychlosti mrknout na to, jak výstavní je dnešní počasí. To zatím hlásí po celé České republice průměrnou teplotu zhruba 17 stupňů Celsia. Na většině území máme polojasno až skoro jasno, no a vypadá to, že takhle nějak bude pokračovat i celý dnešní den až do večerních hodin.
2: Spin Radio.
3: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
4: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sosen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.

0: aplikace.
1: Máme tu special přání, který přišlo od Mikyho, který píše WhatsApp, zahraj mi plus něco od Pípa, nejlíp Spotlight, kdybys tam měl, ale klidně cokoliv jinýho, Miky, nebo Spotlight tady mám a dáme si ho za chvilku. Ale to přání zní, posílám všem lidem, kteří zítra maturujou, držte palce i mě. Miky, frajere, tak já ti rozhodně držím palce a vím, že mě se to kecá, protože mám tu maturitu už nějaký ten pátek za sebou. Každopádně, když jsem to dal já, dáš to taky. Manifestuj to nejlepší číslo, který umíš, tu nejlepší otázku a věř tomu, že si ji vytáhneš. A i kdyby ne, nic se neděje, myslím, že to všichni zvládnete. Spotlight, Marshmallow a Lil Peep letí do vašich uší, jestli se právě učíte, nevím, myslím, že už se nemusíte učit, ne, to umíte. Tak jenom tak, k učení, anebo pro

0: Ladíš hudební víkend na Rádiu Spin s Krištofem a partičkou lidí, která si nebojí prošlapávat vlastní cestu vedle tý, kterou se snaží šlapat každý. To byl trochu filozofický úvod pro Kufrau, Viktora Kala nebo taky Mata 213 a Mary April. Jdem si od nich dát písničku Jak robot, která celkem bouchla a navázala tak na úspěch singlu Navždycky blázen. Rozdíl je snad jenom ten, že na featu je tentokrát Simi Livin' Life a ne Rohony, ale to je úplně všechno, jinak je to banger. A druhá věc, to je skvělá letní vibeovka, rytmická věc s Mary April na refrénu a taková ideální kombinace k tomu, jestli třeba zrovna dáváš dopolední kafe na zahradě nebo na balkóně, nebo pokud jen potřebuješ trochu rozhejbat. Posílám to tam.
1: Tipci a tipka z letní. Novej sound, který ti zvedne náladu. Po celou sobotu a neděli v Eteru Rádia Spin.

Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia Spin.

0: Nominace. Je to tak, jak už asi víte, tak na Radio Spin teď sbíráme nominace do top stovky největších CZSK hitů a jednu nám tady nabídla třeba Marika.
1: Ahoj, tady Marika, prosím písničku Hector, Dilema nominaci.
0: No tak to je jasný, protože Hector, to jakmile vyšlo, to tu nesmí chybět, že jakmile to vyšlo, tak jsem to slyšel fakt na každém romu. Romu? Rohu jsem chtěl říct. Připomenu ukázku.
2: Když jí mám vedle sebe, zase tím, jako že mám co chci. Skoro všechno sedí, jak má, to se stane málo kdy.
0: Naprosto zasloužený. Každopádně teďka si přihodíme první dnešní nominaci, která přišla od Mikyho a přišla mi do apky. Miky píše, můžu ještě nominovat, nebo už to skončilo? Miky, neboj, neskončilo, pořád to sbíráme. Chtěl bych tam nominovat Hasana a jeho Nemáme čas nenávidět.
3: Miluj mě přes moje vady, všechno zvládám dohromady.
0: Super, super věc, já cením Hasana asi nejvíc ze současného Milion Plus, takže Miky, díky ti za to, ty můžeš nominovat taky, stačí si to rozmyslet, zavolat mi to na 210 32 30 30 a nebo poslat do apky a já to tady pořádně zapíšu.
4: 100 největších hitů klasického hip-hopu. Už brzo v éteru Rádia Spin.
0: Jdem se ještě rychle mrknout na dopravu na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak nehoda proběhla na hlavní třídě v Havířově. Opatrný buď taky v Brně na Židenický u Tomkova náměstí a nebo na ulici 28. října v České Lípě. Crashe jsou hlášený i tam. Když se tak mrkám na dálnice, ty jsou prozatím fresh a co se Prahy týče, tak lehkou zdržovačku čekej na Radotímském mostě asi tak 5 minut a to samý platí o Štěrboholský spojce.
4: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
5: Rádio. Rádio, rádio,
4: rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: máme tu další písničku na přání a tentokrát se mi dovolal Dave, který si přál velmi specificky.
1: A máte tam bych něco v playlistu hodně zprostýho? Tak něco vyber nejsprostějšího, co tam máš.
0: Já to prostě zbožňuju. Dáme si něco nejsprostýho. Každopádně já jsem tady chvilku přemýšlel o tom, co vlastně zprostýho tady máme, jo, protože většina těch písniček je samozřejmě vypípaná, no a pak mě napadlo, že ta zprostota vlastně může spočívat i v tom, kdo má nejlepší punchlines a kdo jak nakládá. A v tom si myslím, že number one track je MC Gay s Restem na featu a track se jmenuje Tvoje holka. Takže Dave, posílám to tam jak mě, tak tobě a všem ostatním a samozřejmě neberte to nějak

0: Sit in the house. People with the least always doing the mouse. I count money while he's sucking my towels. Real nasty with them balls. All net, yeah, I'm grouse. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Then you lookin' silly, that's why.
1: Spin komisař rap v ulicích republiky.
2: Krom toho, že od vás sbírám nominace do stovky největších CZSK hitů všech dob, opět platí, že pokud chceš za sebe nějaký track nominovat, tak mi zavolej nebo pošli voiceovku, protože dneska trošku zaostáváme, máme jednu nominaci a včera touhle dobou jsme měli 4. Každopádně, krom toho, nám Spin komisař rap sbírá každý týden vítěze Tigrů, a to po celé republice. My se pojďme podívat spolu, kde se komisař objevil tento týden.
3: Čau Vicky, tady Spin komisař rap, je to přesně tak, už jsem tady ve Štětí na místě a se mnou už je tady u drátu Tomáš.
4: Ahoj, čau, zdravím. Byl jsem parádně překvapený, protože nikdy jsem nic nevyhrál, nikdy v žádných soutěži, takže tohle je moje taková prostě premiéra.
5: Jaký je tvůj příběh s naším rádiem?
4: No, začalo to vlastně před pár lety, kdy jsem jezdil s jedním kamarádem na obědy, který vlastně v autě vůbec nic jiného než Spin neposlouchá. A pak v práci moje kolegyně, která je obrovská faninka, a já jsem začal Spin poslouchat taky v autě, že jedu Spin v autě a prostě paráda, no.
3: Tigry jsou předaný, samozřejmě merch taky, takže krása, všechno se splnilo a já jsem ready pomalu vyrazit zpátky domů.
2: Happy end, miluju tu radost z té výhry. Tomášovi ještě jednou veliký gratulky, no a pokud si ty zrovna chytil chutě na Tigra, nebo třeba jenom na tu výhru, tak...
1: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program Zavináč Radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.
2: V rychlosti si dáme ještě počasí, to vypadá, že je pořád stejný. Na většině území je průměrná teplota zhruba 19 až 20 stupňů Celsia, na většině území taky polojasno až skoro jasno a takhle to bude celý den.
6: Spin Radio.
7: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník

0: 13. června, výstaviště Praha, festival Offseason. Veškeré informace na www.offseason.cz.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Rádio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který

Hejte s náma na by, jeli bo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

0: podle tebe.
1: Jdeme si dát další přání dnešního dne, který tentokrát poputuje za Honzon, za Honzou, který se mi chvíli zpátky dovolal.
2: To je zápráv, jo, pošlem to mojí mamce. Pojď seš moc hodnej.
1: Ty taky, Honzo, za to, že jsi zavolal. PSHčka Praha poletí jak tobě, tak tvojí mámě. Celkem by mě zajímalo, jestli PSHčka a Praha jsou taky ve 100 největších CZSK hitů všech dob, jestli je tam někdo nominoval. Musím si to pročíst, každopádně, kdyby se třeba chtěl nominovat ty, tak mi volej na 210 32 30 30 a nebo mi to pošli formou voicovky do naší apky a já ji tam milera zapíšu.

0: Posloucháš Radiospin s Krištofem a před náma je další dvojitá nálož Gufrau, Matta 213 nebo Viktora Kala. S prvním trackem v téhle hoďce se mírně přeneseme na jih, protože zvuk téhletý songy mi vždycky evokuje ten jižní zvuk, toho španělského Morada nebo toho alžírského Sulkinga. Track se jmenuje Raz, dva, tři, Ein, zwei, drei a poslechneš si na něm Gufrau a Matta 213. Druhý song, tam nebudu nic kecat, protože to je pro mě velká neznámá. Ještě ke mně přijdeš se jmenuje, opět od Matta a Rohonyho. Já jsem si pustil kousek na ochutnávku a zní to jako taková pomalá, alternativně sladěná skladba. Vlastně vůbec nemám tušení, co od toho můžu čekat. Tak to tam pouštím, užívej a pokud si na tom stejně jako já, tak nasávej prvotní věmy.
1: Tipci a tipka z Letný. Novej sound, který ti zvedne náladu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia

Já teďko mířím ze štrosu do bajku a uvědomil jsem si, že to nejdůležitější na světě je kalba, potom je kalba a tou poslední věcí je kalba.

spojitá dávka alternativy, která se stala mainstreamem. Týpci a typka z letní. Po celý víkend na rádiu Spin.

0: Jsem rád, že pomalu dobíháme včerejší počet nominací tady na Rádiu Spin. Komu to uniklo, tak tu vy, spineři, nominujete skladby do top stovky největších CZSK hitů. Minulou hoďku to byl, pokud se nepletu, Miki, který psal do apky, že by chtěl nominovat Hasana a jeho...
1: Nemáme čas nenávidět.
2: Nemáme čas nenávidět.
1: Nemáme čas nenávidět.
0: Solidní věc a tuhle hoďku dobíháme nominaci hlavně díky Emně.
3: Ahoj, já bych taky chtěla dát nominaci a za sebe to bude Upgrade od Ektora.
0: Dobrá volba.
4: Tomu říkám Upgrade, Upgrade, Upgrade. Zvol bude asi šťastný.
0: Ektor a Upgrade. Upřímně, když jsem listoval tabulkou, tak Ektora je tu poměrně málo, což mě vlastně celkem překvapilo. A ještě jednou díky Emo za tuhle nominaci. Pořád taky platí, že kdykoliv můžeš nominovat i ty, stačí poslat voiceovku do apky a nebo zavolat.
5: 100 největších hitů klasického hip-hopu. Už brzo v éteru Rádia Spin.
0: Teď ještě rychlá doprava na Rádio Spin. Co se regionu týče, tak nehoda mi tu svítí v Ostravě na ulici Vlasty Vlasákové, bacha taky v Plzni na Rokycanský ulici, tam budou kvůli nehodě lehký omezení asi do 1 hodiny odpo. Přesunu se na dálnice, 5 minut čekačka je na příjezdu do Brna po D2, hlavně si počkáš na D8 u Veltru, za to zhruba 15 minut, zasekaný je i pražský okruh, Radotínský most tě zdrží asi o 12 minut. No ale co se týče samotné Prahy, ta je prozatím fresh, průjezdná, bez větších zdržovaček anebo crashů. Každopádně pokud máš jiné informace o dění na silnicích, tak určitě 210 32 30 30, to je to číslo, kam to můžeš nahlásit.
5: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
6: Kusám něco jiného, prosím, Spine.
7: Pojď to rozpálit, pojď.
5: Rádio Spin, nejvíc rapu v rapu.

0: Pokračujeme v krasojízdě dnešních přání a dnešního komunikátoru. Tentokrát to přání poputuje a ta písnička hlavně za Lukášem.
1: Hoď tam něco odbudu v lize, kámo. Hoď tam Mayday. Pošleme to všem, kteří poslouchají Radio Spin.
0: Všem, kteří poslouchají Radio Spin, posíláme tady s Lukášem a jeho chábrem Mayday, DJ Vich a Bobby Blaze. Skvělá záležitost. Kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak když se tak dívám, máme 11.40, to znamená, že já ještě jedno, možná dvě přání stihnu, podle toho, jak moc plná je apka, kterou jdu právě teď projet. Takže kdyby něco, 210, 32, 30, 30 a nebo právě ta změněná apka.

0: nám Tyler the Creator. Máme tu neděli 7. června, svátek má Iveta a krom toho a všech možných ofiko světových dní je dneska i den, který je podle mě o dost důležitější pro lidský přežití, aspoň teda v létě. Den čokoládový zmrzliny. A tady se dostáváme k tomu nejstaršímu a největšímu konfliktu moderní civilizace. Vanilková versus čokoládová. Tak podle průzkumu je dlouhodobě nejlepší čokoládová. Ona se dlouhodobě drží jako number one a volí ji kolem 25% lidí. Zatímco vanilku jen něco kolem 15%. Ale upřímně, mě to zklamalo. Já jsem velký milovník vanilkový a vždycky bych ji volil před čokoládovou. Další příčky potom už obsadila jahodová, citronová, mangová, no a úplně dole kraluje česneková zmrzlina. Hnus. Já se omlouvám všem, ale zapomeňte na spory mezi čokoládovou a vanilkovou. Ten, kdo si dává česnekovou, ten si zaslouží veřejný lynč. Pojďme se v rychlosti ještě podívat, jak moc nás lynčuje počasí. To vypadá pořád stejně. Na většině území máme průměrnou teplotu zhruba 21 stupňů Celsia a na většině území oblačno až skoro zataženo. Takhle se to dneska asi bude držet celý den, ale vypadá to, že nám na půlce území i vykoukne sluníčko, hlavně teda ze západu. Fin Radio.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Za 4 minuty máme pravý poledne, 12 hodin na Radio Spin.

0: Máme tu čas oběda 12 hodin a 04 minuty 7. června neděle. Pokud právě něco dobrýho obědváš, tak ti přeju dobrou chuť. No ale jsou tu ještě lidi, kteří vaří nebo třeba pečou a jedním z nich je Julča.
1: Tady Julča, něco od Iza asi, něco dobrýho. Tak něco jako hodně nahypenýho, nějaký jako ne pomalý. Všem, co poslouchá jako Radio Spin.
0: Yes sir, krom toho, že jsme s Julčou upekli KSN Pintlich Remix, to znamená Izomandia, PTK, Robin Zoot, Nintendo a Hector, tak mi Julča taky sdělila, že tam něco dobrýho kutí, že tam peče nějakou dobrou buchtu, takže Julčo, posílám ti to tam, doufám, že s touhletou písničkou ti vyjde úplně nejvíc libová buchta. Já sám mám dneska v plánu odpoledne trošku něco upíct, tak uvidíme, jak se to podaří, doufám, že s touhle písničkou to půjde. Sensei.

0: barva, když třeba maluješ.
1: My děláme silnice a když ti přijde jako asfalt čerstvej, to je vůně, ty vole, to zbožňuju.
2: Já trošku taky.
3: Čus, tady David, hele, tak vůně, určitě uzená sví, nebo prostě to uzenýho nějaký masiko.
2: A já už jsem si myslel, že se toho žrádla dneska nedotkneme.
4: Audome, tady Petr, tak hele, za mě, když jsem byl jako kluk, tak byla největší vůně, třeba šlo do drogérie, tak tam oněli ty prací prášky a mejdla, do nějaký prostě tyhle ty ostatní věci.
2: Na to si pamatuju taky, ale trošku neobvyklou vůni má ráda Lukášova manželka.
5: Čau Dome, tak za mě určitě černý bez a levandule. A co nechápu, tak manželka miluje vůni spálený sirky. Fuj.
2: Trošku neobvyklá vůně, ale všichni si myslím, že se stotožníme s Mírou.
6: Tak ahoj, u telefonu Míra, tak ty vůně, tak mě bys, já mám rád vůni čerstvých bankovek. Peněz. To mě strašně voní, já si vždycky musím čuchnout, když jsou ty bankovky úplně nový.
2: Prachy si myslím, že voní určitě každému, takže měním svůj názor na benzín a na první místo zaspěn dávám prachy. No a ty užívej zbytek víkendu a slyšíme se zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně. Čus.

0: Spin. Ladíš hudební víkend s Krištofem a partičkou z Letný. Co by to byl za hudební víkend, kdyby nezazněl i ten největší hit a nemusím podle mě říct nic víc než Gufrau, Viktor Kal a Rohony. A všichni si asi vybavíme track Navždycky blázen. Jednu chvíli jsem nemohl projít centrem, aniž bych neslyšel někoho to aspoň broukat. Nemohl jsem otevřít telefon bez toho, aniž by na to někdo tancoval nebo otvíral pusu. A přesně proto si ho teď připomeneme. Druhý song bude od Matta 213 s Liferem z Rychlých kluků. Matt tam polemizuje nad tím, jestli jeho libová holka bude taky tak krásná, až zestárne. No, nezbývá, než se o jeho stanovisku přesvědčit v songu 50.
1: Tipci a tipka z Letný. Novej sound, který ti zvedne náladu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210-32-30-30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru.

0: práce. 100 největších CZSK hitů všech dob, to je věc, do které můžeš i ty nominovat svoji oblíbenou CZSK písničku. Dneska už se to konečně trochu rozjelo a každou hoďku nám tu díky vám jedna nominace přibyde. Minulou hoďku to byla třeba Emma.
1: Ahoj, já bych taky chtěla dát nominaci a za sebe to bude Upgrade od Ektora.
0: Pochopitelný, Ektora není nikdy dost. Tomu říkám Upgrade, Upgrade, Upgrade. No a tuhle hoďku se nám ozval Milda.
2: Chtěl bych tady do té rubriky 100 hitů, jakože CZSK scény, chtěl bych tam toho Luka Brasiho a Pilsi, jo, No Stress.
0: Brasi a Pilsi, není stres. Plný klub, Mercedes S, máme benzín, máme gas, robím love, robím. Tenhle song je tu snad dokonce nominovaný poprvý, pokud se nepletu, takže Mildo, díky moc, já ho zapisuju a ty si pojď rozmyslet svoji nominaci a buď mi zavolej, a nebo si počkej na Zuzku, která mě už za chvilku prostřídá a která ti to taky vezme.
3: 100 největších hitů klasického hiphopu. Už brzo v éteru Rádia Spin.
0: Jdem si ještě v rychlosti dát dopravu na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak nehoda mi tu svítí ve Zlíně na ulici 2. května, v ulici Rácová v Bystřici nad Pernštejnem, ale to je z crashů v regionech asi úplně všechno. Na dálnicích tě 5 minut čekačka čeká na příjezdu do Brna po D2. Hlavně si počkáš na D8 u Veltrus, a to zhruba půl hodiny. Zasekaný je i pražský okruh, Radotínský most tě zdrží asi o 10 minut. No a co se Prahy týče, ta je prozatím úplně fresh, bez větší zdržovačky a nebo kreše. Každopádně pokud máš nějaký jiný info, tak 210 32 30 30, to je to číslo, kam to můžeš nahlásit.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin.

0: aplikace. A právě teď mysteriózní hlasy v tomhletom předělu taky dávám poslední přání, který dneska stihnu, a to poputuje za Vlačkou, pokud se nepletu.
1: Vítě pro Jelenu Izomandesa Hip Trust. Díky moc, moc pozdravu od Vlačky.
0: Pozdravujeme od Vlačky pro Jelenu Izomandias Hip Trust, letí to tam. Každopádně já bych chtěl ještě v tomto vstupu připomenout, že pořád tady sbíráme nominace na 100 největších CZSK hitů všech dob. Já už jich asi moc nepozbírám, ale po mně už tady sedí Zuzka, která se neskutečně těší. To znamená, že jí určitě můžeš zavolat, něco pěkného si rozmysli, zavolej nebo zavojsovkuj, ona to zanese. Fakt se na to těší. Já ji vidím, kdybyste ji viděli teď, ty jo. It's okay, okay.

nejlepší rádio. Rádio Spin. It's 5 o'clock in the morning.

0: Nikdy nevím, máš ještě to, co bylo, Zuzko? Jo, jak jste pochopili, máme tu neděli 7. června, zdravíme všechny spinnery ještě jednou. No a se mnou už tu je Zuzka. Čau, Zuzanko.
1: Ahoj, Krištůvku.
0: Zuzko, já jsem tu dneska řešil jednu takovou podstatnou věc. Je to fakt největší otázka moderní historie a největší konflikt, jo?
1: No.
0: A zajímá mě, na čí straně jsi.
1: OK.
0: Jsi tým čokoládová nebo vanilková zmrzka?
1: No, tak a tak to je, ale asi...
0: Dobře, dej si čas, v pohodě. Máš jednu správnou odpověď, podotýkám, jo?
1: Se mnou jenom jednu. Nemáme čas, Krištofe, my nemáme čas.
0: No, dobře, dej si 5 sekund a potom odpověď. Jedna jediná odpověď je správná.
1: Čokoládová.
0: Tak, to byla Zuzka a my se jdeme to na počasí.
1: Co
0: Zuzko,
1: je?
0: Jako fakt.
1: Ne, tak čokoládová.
0: Čokoládovou, když vanilková je 100x lepší.
1: Ne.
0: No dobře, jak myslíš, já, víš co, budu dělat, že tu nejsi v pohodě, já si dám prostě počasí sám tady. Takže, moji milí spinneři, kteří máte rádi vanilkovou zmrzlinu, po celé České republice je momentální teplota zhruba průměrně 22 stupňů Celsia, na většině území máme oblačno a skoro zataženo, tolik počasí, no a já už se s váma loučím, s nikým jiným v tomhle studiu se neloučím, protože teď jsem tady sám, jakožto jediný frajer, který tady má rád vanilkovou zmrzlinu, těším se na všechny frajery, co mají rádi vanilkovou zmrzlinu příští týden, a Zuzko, ty běž pryč.
1: Není to možný, to není možný.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Olách, Maniak, Koky a Sose. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.
4: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
5: Radio Spin. Československý underground.

0: pstrocici a pstrosačaty, pstrosi ulici.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. My máme 7. června, něco málo po 1 hodině. Svátek mají Ivety a Slavojové. No a všem přeji krásný den. A co nás dneska čeká? Budeme dále sbírat top 100 hitů české a slovenské rapové scény, tak mi nezapomeň zavolat na číslo 210 32 30 30 nebo nahrát hlasovku se svou nominací, taky to bude hudební víkend s Gufrau, Mat 213 Rohonem a tak dále. A taky rozebereme největší stavbu Lega a nebude chybět ani komunikátor, takže si volej stejně jako Davídek. Davídku, slyšíme se?
2: Jo, jo, slyšíme.
1: Super, co tam dáme?
2: Od Eminema, Not Afraid.
1: A pro koho bude?
2: Jenom pro tátu, protože poslouchá, no.
1: Dobře, tak jo. Tak dávám to tam a měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: mám mě, dala se, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Dvojitá dávka alternativy, která se stala mainstreamem. Týpci a typka z letní. Po celý víkend na Rádiu Spin.

všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš

0: Nominace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Na Radio Spin se sbírá top 100 hitů slovenské a české rapové scény a je to ve vašich rukách, milí spineři, protože právě vy máte možnost nominovat váš oblíbený track. Takže neváhejte, volejte na číslo 210 32 30 30, jak jste zvyklí, nebo nahrávejte hlasovku v apce, stejně jako to udělal René.
2: Takže čau, tady René a já bych se dneska chtěl nominovat track Chaos Vodopády.
1: No a jaká bude tvoje nominace? Volej, nahrávej hlasovku. Chyby

0: Set.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice, na 0. dálnici na 61. kilometru ve směru na D10 je nehoda dvou osobáků, zdržíš se tam, dávej pozor. Regiony jsou čisté, v Praze žádnou nehodu nevidím, avšak centrum je docela zasekané, máme tam červeně svítí Legerka, Wilsonka, Nuselák a vlastně i kolem E-páku je to zasekaný, takže tam dávej pozor. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Radio Spin, s tebou Zuzka.
0: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin.
2: Follow your dreams. Yeah.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Yeah.

0: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme tady komunikátor a já tady mám hlasovku od Janíka.
1: Ahoj, tady Janík, prosím tě, zahraješ mi tam od Hektora Bars pro všechny spinery a tobě do studia, díky, ahoj.
0: Děkuji taky, máš to mít?

0: Radio Spin na Majku je s tebou Zuzka. No, pokud tu mám nějaké milovníky Lega, tak pozorně poslouchejte. Lego totiž představilo svou nejnovější novinku, stavebnici, která prej přepisuje historické tabulky, což zní vážně, protože to actually vážné docela je. Slavná bazilika Sagrada Familia se v realitě ještě nedočkala svého dokončení, za to firma Lego se rozhodla, že ji každý z nás může dokončit skrze novou stavebnici. Lákavé, což? Neboj to, ono to tak dlouho už lákavé nebude, protože teď vám řeknu, kolik tahle nová stavebnice má dílku, takže se držte pevně buď volantu nebo člověka po svém boku, jelikož to je 12 000 dílků Lega. Ano, ano, slyšíte dobře, 12 000 dílků Lega. Já měla problém poskládat Lego Duplo, takže tohle pro mě rozhodně nebude. Co se týče počasí, tak máme 23 stupňů, je polojasno. K večeru by se nám mělo hezky vyjasnit, no a po západu sluníčka čekejme 15 stupňů. A zítra budeme čekat podobné teploty jako dneska s malýma přeháňkama. To je z počasí vše, dáváš Radio Spin s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první

jsme Rádio Spin. Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin je jediný rádio.

0: československé scény v republice. Nejvíc československé scény v republice. Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Je 13.56 a ty posloucháš Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Dáváš rádio Spin na majku, je s tebou Zuzka, tady mám další hlasovku a to je od Veny.
2: Čau, pustíš mě tam, prosím tě, meleme kávu od Huga Toxe, díkes.
1: Hele, tenhle track tu nemám, ale dám tam jiný od Huga Toxe, tak snad to nebude vadit a i tak si ho aspoň trošku užiješ.
3: Raz, dva, Henry D. Hugo Laus.

0: prostě fajn track. Jako druhý si dáme Viktora Kala a Lifera, track Víno, další zamilovaný track. Až se z toho cítím malinko frustrovaně, jelikož teď nemám žádnou lásku na obzoru, ale Viktor Kala s Liferem na obzoru mají nejednu lásku. Radio Spin a hudební víkend.
1: Tipci a tipka z letní. Novej sound, který ti zvedne náladu. Po celou sobotu a neděli v éteru Radia Spin.

dvojitá dávka alternativy, která se stala mainstreamem. Týpci a typka z letní. Po celý víkend na rádiu Spin. Sedím na

Sten hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru rádi.

0: hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a Radio Spin sbírá top 100 hitů slovenské a české rapové scény. A je to jenom a jenom ve vašich rukách, spinneři, protože právě vy máte možnost nominovat váš oblíbený track, takže neváhejte, volejte mi na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávejte hlasovku přesně tak, jak to udělala Bára.
2: Ahoj, tady Baru. Chtěla bych nominovat Řezníka, písničku Pan Au.
1: Výborná nominace, určitě to zařadíme do seznamu. A co vy ostatní, koho nominujete, jaký je váš favorit v trecích?

0: 10. Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice, na nulté dálnici na 61. kilometru. Ve směru na D10 je nehoda dvou osobáků. Určitě tě tam čeká malé zdržení, ale třeba tak do 15 minut. Regiony jsou čisté, v Praze je seklá Legerka, Wilsonka, Nuselák a v ulici Teplárenská je nehoda auta a cyklisty, takže tam dávej pozor. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc repu v republice.

0: Rádio Spin na majku je s tebou Zuzka a já tady mám přichystanou hlasovku od Báry.
1: Poprosila bych tě, jestli bys mi tam zahrála něco od Řezníka. Zanechám na tobě.
0: Ok, něco od Řezníka. Vybrala jsem Poslední exekuce, novej track z roku 2026.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, ne.

0: Radio Spin na majku je s tebou Zuzka. No a i tento týden Maty vyrazil jako Spin komisař rap do ulic, aby zjistil, jestli reálně posloucháš Radio Spin, nebo to jenom hraješ na nás. A Maty vždycky zjistí, jestli to je pravda nebo není. Vyrazil po D8 se směrem na Ústí, ale až do Ústí nedojel. Dorazil do malého městečka Štětí a jak to dopadlo? Setkal se tam s Tomášem, to si právě teďka poslechnem.
1: Čau Vicky, tady Spin komisař rap, je to přesně tak, už jsem tady ve Štětí na místě a se mnou už je tady u drátu Tomáš.
2: Ahoj, čau, zdravím, byl jsem parádně překvapený, protože nikdy jsem nic nevyhrál, nikdy v žádný soutěži, takže tohle je moje taková prostě premiéra.
3: Jaký je tvůj příběh s naším rádiem?
2: No, začalo to vlastně před pár lety, kdy jsem jezdil s jedním kamarádem na obědy, který vlastně v autě vůbec nic jiného než Spin neposlouchá. A pak v práci moje kolegyně, která je obrovská faninka, a já jsem začal Spin poslouchat taky v autě, že jedu Spin v autě a prostě paráda, no.
1: Tak kde jsou předaný, samozřejmě merch taky, takže krása, všechno se splnilo a já jsem ready pomalu vyrazit zpátky domů.
0: No tak to bylo krásné, já jsem ráda Tomáši, že jsi vyhrál a zrovna to bylo na Spin rádiu. Já jsem zvědavá, kam Maty pojede příští úterý a pokud chceš, aby se zastavil i u tebe, tak se musíš přihlásit na program zavináč radiospin.cz a příště může Maty i Stigry zazvonit právě u tebe. Co se týče počasí, tak máme 23 stupňů, je polojasno, bez deště, takže krása střídá nádheru. Po západu sluníčka někdy po 9. hodině bychom měli mít okolo 15 stupňů. Zítra čekají podobné počasí, možná malinké přehánky, ale bude krásně. To je z počasí vše, dáváš Radio Spin s tebou, Zuzka.
4: Spin Radio.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
7: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnídřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Fabrik.
1: Dáváš Radio Spin na Majku, je s tebou Zuzka. Máme tady předposlední přání a bude speciální a je od Nelči.
2: Čauky, já bych měla takový narozeninový přání, jestli bys mi tam nepustila. Nejde ti odolat od Štajna 27. Děkuju moc a užívejte den.
1: Takhle Nelly, já jsem to pochopila tak, že máš narozeniny, takže snad jsem to pochopila správně. Všechno nejlepší a dávám ti tam Nejde ti odolat.

0: barva, když třeba maluješ.
1: My děláme silnice a když ti přijde jako asfalt čerstvej, to je vůně, ty vole, to zbožňuju.
2: Já trošku taky.
3: Čustry, David, hele, tak vůně, určitě uzená sví, nebo prostě to uzenýho nějaký masiko.
2: A já už jsem si myslel, že se toho žrádla dneska nedotkneme.
4: Budeme tady Petr, tak hele, za mě, když jsem byl jako kluk, tak byla největší vůně, se vešlo do drogérie, tak tam oni ty prací prášky a všechny mejdla, nějaký prostě tyhle ty ostatní věci.
2: Na to si pamatuju taky.

0: Spin na Majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední společný hudební víkend s latinskýma týpkama a týpkou a za hodinku už to po mně převezme Maty, ale my si ještě dáme track Jak robot od Gufrau, což je takový rychlejší track, který já si vysvětluju tak, je to moje interpretace, jo? Že když jsme zamilovaní, tak většinou neumíme ovládat tělo, myšlenky, mozek, jsme úplně takový v tranzu, takže jsme jako robot. Já nevím, jestli to tak je, ale já to tak chápu, ten track. Jako druhý si dáme Gufrau a Marie April, což je track Nezvládám, veliká novinka od Gufrau. Mně se ten track moc líbí, akorát už je úplně všude mi přijde a trošku se bojím, že se nám za chvíli všem oposlouchá, ale snad ne, proto si ho jdeme dát tady na Rádiu Spin.
1: Tipci a tipka z Letný. Novej sound, který ti zvedne náladu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. Véteru Rádia Spin.

0: nominace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no a rádio sbírá top 100 hitů slovenská české rapové scény. A je to ve vašich rukách, spineři, protože právě vy máte možnost nominovat váš oblíbený track. Takže neváhejte, volejte na číslo 210 32 30 30, jak jste zvyklí, nebo nahrávejte hlasovku stejně, jako to udělal jeden spinner až ze Slovenska.
2: Tak dobrý deň, prosím vás pekne, rád by som videl pesničku od formácie Janis a Martin Horvát, Dopraj si viacej, kde je na fíte aj speváčka Ele. Je to brutálny, letný, vibeový track, ktorý nesmie chýbať medzi tou stovkou trackov, ktorú práve teraz hľadáte. Pozdravuje vás DJ Lex Fantrix, to je všetko a prajem krásny, ničím nerušený deň.
1: Takže pokud i ty máš nějaký tip, tak se nám určitě ozvi.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice, na nulté dálnici, na 61. kilometru ve směru na D10 je nehoda dvou osobáků. Na D7 mezi 5. a 4. kilometrem ve směru na Prahu je čerstvá nehoda, auto tam narazilo do svodidel, zatím se tam zdrží okolo 15 minut. Regiony jsou čisté, co se týče Prahy, tak tam je v centru seklá Legerka, Wilsonka, v ulici Teplárenská máme nehodu auta a cyklisty, no a na Bělehradské je nehoda dvou aut. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin.

30 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: Naše Radio Spin, s tebou je Zuzka a nás čeká poslední společný komunikátor. Za chvilku už mě vystřídá Maty a ty si budeš moc objednávat tracky u něj, takže mu nezapomeň volat a nahrávat hlasovku, ale já už tady mám poslední hlasovku od Simči.
1: Zdravím, chtěla bych pozdravit mě miláčka Zdeňka do Příbramy a chtěla bych mu nechat zahrát Viktor Sheen a Rytmus neviditelný. Díky.
0: Simi, tenhle track tu nemám, ale zahraju ti jiný od Viktora Sheena, tak snad to bude v pohodě. Užijte si to. Simi.

0: Dáváš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, blíží se nám 16:00, máme 7. června, neděli. 16:00 znamená konec mého vysílání a začátek vysílání Matyho. Čau Maty.
1: Čau, čau.
0: Maty, ty jsi včera byl na svatbě, ne na svojí,
1: tak.
0: Ale na kamarádu svatbě.
1: Aha.
0: A já mám otázku, jo, úplně jednoduchá otázka. Kdyby jsi měl mít svatbu, nebo až budeš mít svatbu, v jakém ročním období, ne, v jakém měsíci by byla v roce?
1: Jako reálně, hele, byla by v květnu.
0: A proč?
1: Protože prostě květen je podle mě nejlepší, jako reálně, v zimě to mít nechceš.
0: No.
1: Jako v létě, když jsou ty pařáky a vedra, to je takový blbý, že o těch prázdninách lidi odjíždějí pryč.
0: Aha.
1: Ale jako taky mi to mohlo být jako hezký někde, no takovým prostě, nevím, u vody, to by mohlo být vlastně hodně fajn. A takový prostě květen, to je prostě lásky čas.
0: To je pravda.
1: Je to takový to počasí, že není teplo, ale není ani zima. Všechno kvete. Květen je prostě krásný.
0: To je zajímavé, to jsem nečekala. Já jsem čekala, že řekneš úplně něco jiného, ale to nevadí. Květen je skvělej. Co se týče počasí, tak máme 24 stupňů, máme polojasno, nečeká nás dneska žádný déšť, takže krása. Zítra nás čeká 26 stupňů a bude jasno, takže zítra se nezapomeň namazat opalovákem, vzít si čepici a hodně pít vody. To už je ode mě opravdu všecko, já se na tebe těším zase příští týden tady na rádiu Spin. Čau.
2: Spin Radio.
3: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Saucer. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.
2: Československý underground.
4: OK, to je malej G. Track Sudete Drillin.
5: Skr.
4: Zdravím Radio Spin, všechny posluchače, zdravím do Ústí. OK. Tenhle track mám hodně rád, tak doufám, že se vám bude líbit. Jdem na to. Let's go.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, něco málo po čtvrtý hodině. Na majku už je Matej a nás dneska čeká společný komunikátor až do sedmi. Bude to dneska nabitý, budeme řešit třeba Oktagon, poslechneme si hudební víkend s latenskýma týpkama a dáme si taky další nominace do našeho samozřejmě žebříčku top 100 skladby prostě všech dob. Do toho ti samozřejmě budu pouštět ty tracky na přání a tím taky rovnou můžem začít, protože já už tady mám na drátě Kubu, čau.
2: Čau, čau.
1: Tak co, kámo, jak si užíváš tohoto nádherného dne?
2: Krásná, krásná neděle, byli jsme s kámošem na americkém fotbalu, takže krása.
1: Hezky, a jaký to bylo? Americký.
2: Skvělý, jako mohlo to dopadnout líp, prohráli, ale atmosféra tam byla skvělá v dolíčku.
1: Hezky, hezky, tak to mega cením, tyjo, takovýhle sport hustej. Ale vybrali jsme k tomu taky hustou písničku od Kanyeho Westa s Jay-Zem, Niggas in Paris, kam to pošlem?
2: Hele, pošlem to všem, co byli na americkém fotbale a chtějí si ještě užít zbytek krásný neděle.
1: No tak jo, tak taky samozřejmě pro tebe a pro všechny ostatní spinner. Posílám to tam, kámo, užij si track.
2: Díky moc, zatím, čus.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

Dáváš Radio Spin, na majku je Matej a mám pro tebe ready hudební víkend a taky dvojitou dávku letenských týpků. Pustíme se nejdřív track Eins, Wein, Drei od Gufrau, to je taková vyřvávací klubovka.

teď mířím ze štrosu do bajku a uvědomil jsem si, že to nejdůležitější na světě je kalba, potom je kalba a tou poslední věcí je kalba.

dvojitá dávka alternativy, která se stala mainstreamem. Tipci a tipka z letní. Po celý víkend na Rádiu Spin.

Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia Spin.

0: Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace.
1: OK, OK, je to tak. Máme tady další nominace do našeho žebříčku a do našeho playlistu Top 100 nejlepších skladeb prostě všech dob. Můžete mi samozřejmě posílat vaše tipy nominace, takže mi posílejte voiceovky nebo mi volejte. Já už tady mám zprávu od Pavla.
2: Čau, spinaři. Hele, tak za mě určitě v top těch nejlepších skladbách nesmí chybět Rest Balkonovka, protože to je srdcovka. Tak jo, čau, zdravím vás všechny.
1: OK, Balkonovka, souhlasím s tebou, naprostá srdcovka. Za mě tam určitě taky nesmí chybět.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Dálnice jsou momentálně docela krásně čistý. Hustí je to každopádně na D1, a to ve směru na Prahu u Mirošovic. Tam je zdržení cca 12 minut. Regiony jsou jinak v chillu, takže se přesuneme rovnou na Prahu. Tam momentálně popojíždí okruh, a to od Běchovic až k Europarku na Průmyslovou. Hustí momentálně taky k Belská na Hloubětíně. Postojíš si potom taky na Nuseláku směr Legerka, taky je hustší lehce Ječná v centru a taky Vilzonka u muzea. Pak si postojíš akorát na Bělohorský u Ladronky a crash potom vidím v Dejvicích, v Dejvickém tunelu. Je to tak, takže tu máme k dopravě vše, ty ale stay tuned, protože za chvilku máme track na přání a potom pokecáme o Oktagonu.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace. Posloucháš Radio Spin, na majku je Matej a mám tady další track na přání, který se tentokrát objednal Pauli.
1: Takže zdraví Spiny, takže chtěl bych zahrát Mary Jane pro Enza, pro Davea, pro všechny kluky, co jsou prostě tam, prostě z ulice.
0: Jasně, brácho, prostě všem z ulice, dávám to tam, kam uží si track.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je Maty a kámo, včera proběhnul Oktagon 89 v Bratislavě, což bylo ale zároveň výročí 10 let organizace na scéně, což je jako mega crazy, já jsem docela fanoušek a že už je to takhle dlouho, tyjo, někdy si říkám lidi, že jsme fakt starý. Dostali jsme každopádně super zajímavou kartu, kdo se tam objevil a zazářil, tak byl třeba Robo Pukač, který měl docela vyhrocený duel s takovým Němčourem, nakonec ho ale porazil a přepsal si další zelený políčko na jeho seznam, takže krása. Vyhrocený zápas byl samozřejmě taky Marek Bartl versus Jožo Wittner. Tady jsem favorizoval původně Marka Bartla, který doručil, ale nečekal jsem, že Wittnera absolutně přejede. Myslím si, že relativně o třídu ukázal tam ty zkušenosti z tajského boxu a poslal ho k zemi, takže vyhrál jak TKO. A třetí zápas, který mě zaujal, tak byl určitě Martin Budaj, což je slovenský obr, který se nedávno vrátil z UFC. Každopádně teď se mu momentálně v kariéře za stolik nedaří, protože už jednou prohrál teď s Flairem o titul a teď ho porazil i Lazar Toděv, který v příštím zápase už pravděpodobně asi bude účelčit taky na titul. Takže Octagon byl super zajímavý a my se jdeme podívat na počasí. Venku je momentálně krásný počasí, mám úplně takový srpnový vibes, je tam 24 stupňů, k večeru to ještě spadne na 18, přes noc bude nejnižší teplota 13 stupňů a zítra čekej teploty ráno kolem 19 a mělo by být velmi podobně jako je dneska. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu

0: se na www.offseason.cz.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

0: Nekorektum utrum ne. Komunikátor na rádiu Spin.
1: Na čísle 210 32 30 30.
0: Hrajeme přesně podle tebe.
2: Posloucháš rádio Spin, na majku je Maty. Je tady další společná hodinka a taky další společný track na přání. Mě už se do studia dovolal Tomáš. Čau, kamo.
3: Čau, zdravím všechny. Tak prosím tě, můžeš tam dát Vlda Smitha, Gidin Jiggy With It, a bude to pro Olivera Laláka.
2: OK.
3: A že se mnou jede teď právě do Německa na zacházku, tak ať se mu tam líbí, daří.
2: Okay.
3: Ať je šťastný, veselý a tak dál a tak dál. A pro všechny spinery, spíňáky, ať mají hezkou neděli.
2: Tak jo, krásný výběr tracku, krásný přání, takže ti přeju hodně štěstí v práci a užijte si cestu. Dávám to tam.
3: Díky, čekuješ, čau.
0: Ladíš Radio Spin?

0: máme tady další nominace do našeho top 100 playlistu nejlepších tracků všech dob, samozřejmě těch československých. No a mě už poslal voiceovku z jeho nominací Paulí.
1: Takže zdar, tady Paulí, to určitě tam schází Erik Trezor, Zbraň.
0: OK, ještě ti schází Trezor, Erik Trezor a Zbraň. Jasný, píšu si to tady, kámo, a jestli i ty máš svoji nominaci, neboj se poslat voiceovku, nebo mi můžeš samozřejmě zavolat.

0: Set.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme klasicky dálnicema, ty jsou momentálně v Česku relativně sízný, hustší je každopádně příjezd do Prahy po D1, tam se zdržíš cca 12 minut u Mirošovic, jinak to vypadá, že je to docela v klidu, regiony jsou momentálně taky docela v chillu, nevidím tady žádný větší nehody, takže se přesouváme do Prahy, tam momentálně popojíždí Pražský okruh a to od Černáku, respektive od Běchovic až k Europarku na Průmyslový, hustší je to taky na Gbelský na Hloubětíně. Zdržíš se potom taky na příjezdu do Prahy z D8, tam je to zasekaný v Holešovičkách u Bulovky, tak určitě bacha, a postojíš se potom taky v centru na Nusláku směr Legerka a zasekaná je solidně taky Bělohorská u Ladronky. K dopravě zatím všechno, to je ale stay tuned, protože za chvilku je tu další track na přání a potom, tak potom rozebereme, kdo je vlastně Spin komisař Rap.
0: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rap.

0: aplikace. Ladíš si Radio Spen, na micu je Maty a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro spinnera, který se mi dovolal třeba 3 minutky zpátky.
1: Takže zdravím Spin, tuhle písničku by se chtěl zahrát Riko, až bude hoře pro Davea, Enza a Paulita.
0: OK, super výběr, já to tam dávám a užij si track a všichni ostatní taky.
2: A my jdeme nahoru, právě kdy celý svět padá dolů na hubu. A my jdeme nahoru, doufám, že až bude hoře, tak už tady nebudu. Vrah ojebat na slávu, nikdo mi nevrátí čistou hlavu. Na startu káru, doufám, že až bude...

0: Pen komisař Rep v ulicích republiky.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je Maty, no a jak to říct, já jsem Spin komisař Rep. No a co to vlastně znamená? No to je taková naše nová soutěž na Radio Spin, kde soutěžíme o tři plata Tigrů, taky o ty nejnovější příchutě Gold, Pink a White a taky samozřejmě o spoustu merče. Tiger triko, prostě je to úplně libový. Co pro to musíš udělat, aby ses do té soutěže zapojil? Je to úplně jednoduchá věc. Stačí napsat na e-mail program@radiospin.cz a napíšeš tam jméno, taky svoje telefonní číslo a taky údaj, kde v úterý dopoledne Radio Spin posloucháš. To je totiž důležitý proto, že já každý úterý vyjíždím ze spinkárou jako spin komisař Rep a po republice kontroluju různý spinery, který poslouchají anebo neposlouchají spin. No a pokud vylosujem tebe, já se za tebou tajně vydám a načapám tě, že posloucháš spin, dostaneš prostě tři plata Tigru a spousta merče, pokud ne, Tigry si odvážím domů. Na místě to pak vypadá třeba nějak takhle.
2: Ahoj Maty, díky za trpělivost, díky, že jsi našel a gratuluju ti ke složení zkoušky zpráva. No já ti samozřejmě gratuluju k vítězství naší Tiger soutěže o tři balíčky Tigru a taky o to hezký Tiger triko.
3: Ahoj Lukáši, kde nás posloucháš?
2: No tak já vás poslouchám každý den, když jedu z práce a do práce, vlastně je to Měřice Mělník trasa. A pak ještě přes den, když to samozřejmě jde, tak v datártu na Mělníku. No tak nejradši mám jakoby takový ty starý český pecky, jako je PSH, například Praha, nebo Znovu třeba, tak.
3: Zajímalo by mě, jakou barvu má to tričko?
2: To tričko je bílý, černým logem.
3: A nosíš rád černobílou?
2: Ale jo, určitě. Bílou nejradši.
3: To se ti dokonce Tiger strefil i do stylu.
2: Samozřejmě, dobře to vymysleli.
1: OK, no takže tohle to už byl report z místa a my se můžeme podívat na počasí. Venku je krásně, momentálně je tam 23 stupňů, je slunečno, ještě to spadne k večeru na 18, přes noc bude nejnižší teplota 13 stupňů, to bude cca ve 2 hodiny ráno a zítra ráno čekej teploty kolem 19 stupňů a mělo by se to vyšplhat během dne až na 28. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
4: Spin Radio.
5: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
6: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato. Proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
7: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
8: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady Matej a protože je něco málo po šestý, tak startuje naše poslední společná hodinka tady na odpoledním komunikátoru. No a odpálíme jak jinak než trekem na přání. Já už tady mám na drátě Davida, čau.
2: Čau.
1: Tak co, kámo, jak ses užil dnešní nádhernou neděli?
2: Cože, ještě jednou?
1: Jak ses užil dnešní neděli, kámo?
2: No, dobře, byli jsme na výletě v Holešovicích, na výstavišti, no tam byl takový robot, já jsem si nás vysko líčil trošku a nepřepsal jsem ho teda, ale bylo to dobrý, no.
1: OK, takže on ti měl schodit k šeltovku a pak jste se prali s robotem.
2: Jo, a bohužel on vyhrál.
1: Tak hlavně, že se nikomu nic nestalo. Každopádně, hele, vybrali jsme písničku Pašerácká, super track. Kam to pošlem?
2: Jenom pro mámu.
1: No tak jo, tak dneska jenom pro mámu, ale samozřejmě i pro tebe. Užij si písničku, kámo, dávám to tam.
2: Čau.
1: Ladíš Radio Spin?

0: když třeba maluješ.
1: My děláme silnice a když ti přijde jako asfalt čerstvej, to je vůně, ty vole, to zbožňuju.
2: Já trošku taky.
3: Tady David, hele, tak vůně, určitě uzená sví, nebo prostě to uzenýho nějaký masiko.
2: A já už jsem si myslel, že se toho žrádla dneska nedotkneme.
4: Audome, tady Petr, tak hele, za mě, když jsem byl jako kluk, tak byla největší vůně, třeba šlo do drogérie, tak tam vonili ty prací prášky a všechny mejdla a nějaký prostě tyhle ty ostatní věci.
2: Na to si pamatuju taky, ale trošku neobvyklou vůni má ráda Lukášova manželka.
5: Čau Dome, tak za mě určitě černý pes a levandule. A co nechápu, tak manželka miluje vůni spálený sirky. Fuj.
2: Trošku neobvyklá vůně, ale všichni si myslím, že se stotožníme s Mírou.
6: Tak ale u telefonu Míra, tak ty vůně, tak mě bys, já mám rád vůni čerstvých bankovek. Peněz. To mě strašně voní, já si vždycky musím čuchnout, když jsou ty bankovky úplně nový.
2: Prachy si myslím, že voní určitě každému, takže měním svůj názor na benzín a na první místo zase dávám prachy. No a ty užívej zbytek víkendu a slyšíme se zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně. Čus.

Právě ladíš Radio Spin, s tebou tu Filí Maty a mám před sebou už poslední hudební víkend s letenskýma týpkama, tak si pustíme track nejdřív Shy Lai Lai od Gufrau, tohle je vlastně taková moderní táborovka, která je nejdřív taková uklidněná a pak to krásně vygraduje až do takového elektra. Zase nejsem úplně cílovka, ale cením to, potom tady mám písničku od Mata 213, poslední hezký let.

0: má mě, tohle jsem, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Dvojitá dávka alternativy, která se stala mainstreamem. Týpci a typka z letní. Po celý víkend na Rádiu Spin.

Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia Spin.

0: Okay, jsou tady další nominace těch největších hitů, konkrétně 100 na CZSK scéně. Samozřejmě i ty si můžeš hodit svoji nominaci, jako to udělal třeba David.
1: Ahoj, tady David, nominuju písničku Sergej Beach Antarktida.
0: Okay, kámo, skvělej pick, takže jestli i ty chceš svoji nominaci, určitě se zavolej a nebo nahraj voiceovku. Prostě tady losujeme to nejlepší na české scéně, takže hlasuji určitě taky.

0: set. Rychlá doprava na rádiu Spin. Dálnice jsou momentálně docela čistý, hustší je každopádně D1 a to před Prahou. U Mirošovic se tam zdrží cca 7 minut a zahuštěnější, no už po třetí jsem to řekl špatně, je to taky u Kunic, tam je zdržení tak 4 minuty. Jinak jsou regiony v pohodě, takže se přesuneme rovnou do Prahy, tam je momentálně bouračka na spojce, konkrétně u Štěrbohol, zasekaný je to tam až k Europarku na Průmyslový. Hustší je taky Hloubětín, respektive Kbelská a postojí se potom taky v centru na Nuseláku směr Legerka, taky na Ječný, taky na Vilzonce u Muzea a hustší momentálně taky Bělohorská u Ladronky, tak tam se dej určitě taky bacha a bouračku vidím i v ulici k Barandovu na Barandově. To je k dopravě pro dnešek všechno, už za chvilku je ale tady další track na přání a potom to spolu zavřeme.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sorcer. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spain.
1: Old school, new school, underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, listování rapem a každej týden DJskej set. Street Cypher na Radio Spin. Každý úterý od 8 večer. Radio

0: Aplikace. Posloucháš Radio Spin, na majku je Matej a já už tady mám dnešní společný poslední track na přání, který tentokrát zahraju pro Kačku, která se mi před chvilinkou dovolala a udělala mi, nebo nechala mi tady takhle krásné sdělení.
1: Takže ahoj Maty, zahraj prosím Eminem Superman pro mého syna Pajušku do Karviné, pro kluky, pro všechny, kdo poslouchají tohle skvělé Radio Spin a taky pro tebe, mějte se moc hezky, pa Kačka.
0: Krásná zpráva, Kačka taky říkala, že si filej na zahrádce, chillujou si a prostě, že mají skvělý den, takže si zahrajeme Supermana a já všem přeju taky mimo jiný hezký den.

0: Dáváš Radio Spin, na majku je Matej a naše společná komunikátorová session pomalu končí, bude 7 hodin. Měli jsme toho dneska, ale fakt na programu úplně milion, třeba hudební víkend a letenský týpci. Taky jsme si dali nějaký nominace do našeho žebříčku hit parády Top 100 Česká republika a pouštěli jsme si samozřejmě taky tracky na přání a kecali jsme o hodně tématech. Jediný, co jsme prostě vynechali, bylo Rap News, takže si teď řekneme na závěr ještě něco o Smekovi, protože ten dneska oslavil svoje 40. narozeniny a to je celkem hustý, protože on s hudbou začal ve 13 letech a v 17 pak spolu založil Ice Cream Boys. Je považovaný za prvního grime MCO v České republice, což je taky velký respekt. V roce 2012 založil label Archetype 51 a teď přišel s novou deskou, která se jmenuje přesně jako on, takže Smek One. No a ke všemu ještě se brzy stane otcem, takže to by bylo dneska takový rychlý info o Smekovi. My se jdem podívat ještě na počasí. Venku je krásně, momentálně 22 stupňů, ještě to spadne na nějakých 18, přes noc bude nejnižší teplota 13 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 19. S tebou je Matej a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
0: Za 4 minuty je 7 a ty ladíš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

to lék, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál

0: Nezlobte se, že vás obtěžuju. Máte sklep?
1: No jistě.
0: Já jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Tak nevím. Máte sklep?

0: najdi chučí.
1: Československý underground.
2: Přeju ti příjemný večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám opět u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Matouš. Ahoj, vítám tě ve studiu.
3: Ahoj, zdravím posluchače Rádia Spin, díky za pozvání.
2: Kdyby ses měl posluchačům představit krátce, kdo je Matouš?
3: Rapper, DJ, organizátor kulturních akcí v Hradci.
2: Asi se nemusím ptát, jak tahle přezdívka vznikala. Každopádně by mě zajímalo, když jsi zmínil, že jsi z Hradce, tak tvoříš sám nebo máš okolo sebe nějakou crew?
3: Když jsem s tím rapem tak nějak začínal, tak jsme měli crew, s tou jsme dělali i koncerty, pak jsme se bohužel rozpadli, ale teď vlastně s kámošem, co má v Hradci kavárnu, tak spolu pořádáme koncerty, právě kulturní akce.
2: I nějaký graffiti jammy si tady zmiňoval ještě mimo éter. Jak jsi se vlastně dostal k té hiphopové kultuře?
3: No, už jakoby v dětství. Já si pamatuju, že někdy ve školce táta prostě na VHSce měl nahraný klipy z televize, z MTVčka, a myslím si, že tam byl House of Pain, Jump Around, taková to známá jejich písnička, to si pamatuju asi jako první věc, anebo pak CDčko, jako soundtrack k 8. míle.
2: A kdy pak byl nějaký zlom, jestli teda vůbec přišel, když se potom dostal k české scéně?
3: To asi přišlo pak na základce někdy. Pamatuju si, že to buď byly nějaký PSHčka nebo Hugo Tox, jako mám takovou živou vzpomínku, kdy prostě jsme poslouchali ve třídě Rock Psa, někdy o přestávce a Autoerotika. Nevím, mysleli jsme si z toho, že fakt si holky strkají pastelky do penálu, tak jsme si to převáděli prostě jako na naší třídu. Takže něco takového. Myslím si, že třeba druhá, třetí třída, něco takového, když už jsme měli telefony s Bluetoothem nebo s infraportem, tak jsme si takovéhle věci posílali.
2: A kdy pak byl teda ten moment, kdy jsi si řekl, že teď něco napíšu a vytvořím i já?
3: No, tak to pak přišlo na druhém stupni. Vlastně měli jsme chemikářku, která mě hrozně štvala, furt mi dávala nějaký tresty, protože jsem byl drzej. Takže jsem na ní hodině napsal diss track, ten jsem pak doma nahrál na Skype mikrofon a naštěstí jsem to ale nikdy nevydal, nechal jsem si to jenom v telefonu a pouštěli jsme si to s klukama ve třídě. Ale pak se to asi zlomilo někdy před covidem, kdy v Hradci si kámoši udělali, pronajali si kanclu, udělali si tam malý studio, víc se tam teda chodilo chlastat, ale zároveň u toho tam se nahrávalo, takže jsem nahrál remix na Blueface'ovu Totianu, jmenoval se to Rambiana, prostě jenom jsem tam oslavoval svého kámoše Ramba, protože prostě je to takový showman, takže jsem chtěl o něm nahrát track.
2: Ještě než se vrhneme úplně na tu tvoji tvorbu, tak ještě mě zajímá, když jsi zmiňoval ty graffiti jammy, ty sám si někdy zkoušel graffiti dělat?
3: Jo, určitě, právě že v Hradci na těch legálech, který město pak zrušilo a vlastně naše iniciativa bylo je zase obnovit, takže tam jsem nějaký věci zkoušel, ale je to spíš takový hobby a nedělám to aktivně, je to, přijde mi, že mi to moc nejde, nemám takový cit pro to, baví mě to, ale radši to přenechávám jiným a spíš v tom našem projektu se starám o ty organizační věci a třeba i tu hudební stránku, dám tam DJ set nebo pozvu někoho a tak.
2: Takže sám kromě rapu, tak i DJuješ?
3: Jo.
2: Když tvoříš nějaký track, tak děláš si třeba i beaty sám?
3: Zkoušel jsem to, ale taky žádná sláva, zkoušel jsem to prostě podle nějakých YouTubeových návodů a vždycky to znělo hrozně genericky. Zkoušel jsem i nějaký jako technobeaty, že mě to mi přišlo jako jednodušší na to udělat. Šlo mi to víc v tom FL-ku, ale vlastně nikdy jsem nic nevydal. Bylo to jenom takový, že jsem to zkoušel, ani jsem do toho nenahrával. Většinou to byly jako samplované věci, protože jsem si postahoval nějaký beatpacky, kde byly prostě samply, tak jsem to podle toho poskládal, ale nerepoval jsem do žádného.
2: Jaký zvuk tě baví nejvíc? Jsou to nějaký starý boombepovky, nebo zmiňuješ tady techno, zmiňuješ tady rychlejší věci?
3: Asi od každého něco. Nejsem tím jakoby úplně omezený, ale v současné době třeba v tom rapu, tak Hodně mě teďka baví Karlo, co vydal to poslední album, vlastně ty poslední alba po tom vězení, tak tam mi to hodně přijde taková jako Griselda, West Saigon z New Yorku, myslím, že je to takový, já nevím, Alchemist, Jay Dilla trošku v něčem a vlastně je to, někdo by řekl, že to je boom bap, ale mě to přijde jako novodobý a to mě třeba hodně baví, ale pak mě baví i takový jako, jak to říct, Chief Keefový věci, třeba z Česka trošku OG Puff, Smoke Dubby, těma beatama se mi to tak podobá, to mě baví, ale jako nevyhejbám se i prostě nějakým, nevím, když rapuju třeba do dramu nebo do takových těch rychlejch věcí.
2: Tak tu svoji konkrétní tvorbu by si přirovnal tady právě třeba na české scéně k tomu Smoke Dubbymu?
3: Možná trochu, jo. Asi mi to bylo trochu inspirací vlastně, co se týká těch beatů. Tam jsem se asi trošku jako zaměřil na to a nevím, koho bych řekl asi jako další inspiraci. Hodně poslouchám, bavil mě Nadhled od Danzuna, co teďka vyšlo, takže snažím se čerpat od každého něco. Já bych řekl, že ta moje tvorba je trošku jako myšmaš, že prostě píšu si do poznámek věci, co mě napadnou, bary nebo třeba jako řádky jenom. A pak, když najdu ten správný beat, tak mě to ve mně to probudí třeba tu inspiraci a rozvíjím ten text dál podle toho daného beatu.
2: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Matouš 666.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
0: a každou neděli od 9 večer na rádiu.

práce zdechlej, grafnek máme tady Artikon, žádný hrozný velký pálky, bleky jsou furt pod kilo. Zdechlej, grafnek máme tady Artikon, žádný hrozný velký pálky, bleky jsou furt pod kilo.

Ostravu město asi jako Springerová podporu kulturu a přitom duchce megablan. Kuchám se místní architekturou a duchce megablan. Noci přikládám ruku k dílu auto, duchce megablan.

0: Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je Matouš. Zajímá mě, když jdeš tvořit track, tak první teda píšeš text nebo první vybíráš beat?
1: Záleží jak kdy. Jako většinou mám už něco napsaného v těch poznámkách, takže hledám beat podle toho, co si třeba jakoby napíšu přes den. Vidím něco vtipného, tak si to napíšu do poznámek, něco v nějakém filmu, nebo napadne mě to prostě při běžné činnosti. A pak mám prostě nějaký producenty, o kterých, který odebírám na YouTube, projíždím prostě, co vydají za těch x dní, co to nehlídám a z toho vybírám, pak jdu na BeatStars, tam to koupím. A nebo teďka po tom vydání mýho EPčka v prosinci mi přišlo několik beatpacků, takže asi bych jako vyzdvihnul, že mě hodně bavili od Vince a Skrexe, což jsou, myslím, že kluci z Hradce nebo z okolí, takže tam jsem si třeba něco vybral, takže pak do toho většinou jakoby píšu na základě toho, že se mi ten beat líbí.
0: Jaká je tvoje největší motivace vlastně dělat hudbu?
1: No, vždycky jsem byl takový pro každou srandu, takže to beru, že v tom tak trochu jakoby pokračuju, že bavím ty lidi. Nemyslím si jako, že bych byl úplně jako nějaký šašek, ale je to takový ventilování nějaký potřeby, možná se trochu jakoby ukazovat, něco tvořit, něco dělat. Vždycky jsem byl hyperaktivní, takže nevěděl jsem trochu postat, takže furt jsem něco musel dělat a myslím si, že tohle mě tak jako v tom rozvídal.
0: Hrál jsi někdy na nějaký hudební nástroj?
1: Vůbec.
0: Nelákal tě někdy zkusit nějaký jiný žánr než rap?
1: Asi ne, jakože možná těma beatama jsem si říkal, jo, mohl bych být prostě technoproducent, dělat jenom prostě nějaký jako instrumentály, ale při tom tvoření mě to hodně rychle přešlo, že jsem věděl, že jako na to asi úplně nemám, musel bych tomu dávat hodně velký čas, učit se, to mám teď, si myslím, že dost práce na to, abych se učil pořádně ještě v tom rapu, protože teďka jsem si to EP vlastně dělal celý sám, beaty jsem samozřejmě nedělal sám, ty jsem si kupoval, ale nahrával jsem si to doma sám a pak mixoval a masteroval a myslím si, že ještě v tom mám co dohánět, takže v tom se potřebuji dost dělat, abych switchoval žánr a na to mě úplně teďka.
0: Tohle EPčko, který tady zmiňuješ, tak to je tvoje první EP nebo už máš na kontě jich víc? Nebo i celkově projektů jiných, alba třeba?
1: Albu jsem ještě žádný nevydal, měl jsem předtím EPčko Ztracená slož a to byl vlastně taky takový soubor věcí, který jsem nahrál, ale nevydal a bylo mi líto to jenom někam dát do šuplíku, takže jsem to jakoby sjednotil pod EPčko a vydal, ale potom jsem měl třeba 3letou pauzu a teďka jsem přišel vlastně s tím EPčkem pod stání, kde to.
0: No a co bude dál? Plánuješ další EPčko, další album nebo něco úplně jiného?
1: Teďka mám připravený singly, vlastně pracuju už na několika zároveň, myslím si, že dva by možná mohly být do konce dubna a pak v nich budu asi pokračovat do té doby, než zas nastřádám v průběhu nějakých víc písniček.
0: Takže cestu teď vidíš spíš v těch jednotlivých singlech?
1: Jo, asi se nechci úplně soustředit na nějaký velký projekt, radši to budu dávat podle toho, jak to nahraju, upravím, vydám. Nebudu si to někde jakoby střádat do šuplíku.
0: Ty jsi zmínil taky, že už máš za sebou i nějaký živý vystoupení. Mě by zajímalo, co tě baví víc, jestli je to tvorba tý

0: pocit z toho, z té show, pak mě motivuje vlastně na to pokračovat třeba v těch singlech právě.
1: Kde tě teď nejblíž můžou posluchači vidět?
0: Tak nejbližně posluchači můžou vidět tady v Praze v Arše Plus 3. dubna na křtu Josefa K., kde budu předskakovat s Albertem 08, který je vlastně jediný feat na tom mým EP.
1: Od Josefa K. dokonce nějaký tracky hrajeme i tady u nás v éteru, takže kdybyste chtěli vyrazit, rozhodně máte možnost. Ladíš Radio Spin a společně s tím taky Československý Underground.
2: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na

0: Český underground.
1: Ladíš Radio Spin, Matouš 666 a taky Jirka, my jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
2: Bude to track PSG, jo, z mýho EP Podstráně ghetto. Je to vlastně track o předměstí, kde jsem vyrůstal, je to konečná zastávka, jakože ghetto je asi silný název, ale jo, v rámci jako toho našeho města Hradce je to takový, je to trošku, dějou se tam různý storky, někdo tam šmelí, někdo tam krade kola a tak, ale lidi dělají, že to nevidějí, trochu o tom to je asi.
1: Tak jdeme na to?
2: Dobře, jdem.

0: Prosím, vystupte.
1: Tak tohle byl Matouš 666, host pořadu Československý underground. Díky moc, že jsi tady na nás udělal dneska čas. No a jestli máš teď pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ideální chvíle.
2: Ještě jednou díky za pozvání. Posluchačům bych rád řekl, ať podporují svoje lokální umělce, ať to jsou výtvarníci, hudebníci, cokoliv. Když vy jim dáte větší podporu, tak oni o to víc budou moct tvořit a vy z toho budete zase mít o to víc užitku. Takže podporujte lokální tvorbu a možná to pak už nebude jenom lokální tvorba.
1: Tak hezká message na závěr. Díky moc ještě jednou za návštěvu, no a já se budu těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Hezký večer.
3: Československý underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer
3: na rádiu.

0: nejsem s tím spokojený. Za mě by tam měl být benzín, anebo třeba vanilka. Ta mimochodem skončila druhá. No a co byste dali do té topky vy? To jsme řešili v pátek ráno.
1: Asi barva. Barva, když třeba maluješ.
2: My děláme silnice. A když ti přijde jako asfalt čerstvej, to je vůně, ty vole, to zbožňuju.
0: Já trošku taky.
3: Čus, tady David, hele, tak vůně, určitě uzená sví, nebo prostě to uzenýho nějaký masiko.
0: A já už jsem si myslel, že se toho žrádla dneska nedotkneme.
4: Audome, tady Petr, tak hele, za mě, když jsem byl jako kluk, tak byla největší vůně, převešlo do drogérie, tak tam vonily ty prací prášky a všechny mejdla, do nějaký prostě tyhle ty ostatní věci.
0: Na to si pamatuju taky, ale trošku neobvyklou vůni má ráda Lukášova manželka.
5: Čau Dome, tak za mě určitě černý bez a levandule. A co nechápu, tak manželka miluje vůni spálený sirky. Fuj.
0: Trošku neobvyklá vůně, ale všichni si myslím, že se stotožníme s Mírou.
6: Tak u telefonu Míra, tak ty vůně, tak mě bys, já mám rád vůni čerstvých bankovek. Peněz. To mě strašně voní, já si vždycky musím čuchnout, když jsou ty bankovky úplně nový.
0: Prachy si myslím, že voní určitě každému, takže měním svůj názor na benzín a na první místo zase dávám prachy. No a ty užívej zbytek víkendu a slyšíme se zase zítra ráno tady na Radiu Spin. Měj se krásně. Čus.

0: problémy, poznat, co je volant.
1: Ježíši Maria, to je jaká ženská, ne? Mě to je děkis. Ježíši Maria. Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nejíží na chodu.
2: Hoši, neblázen.

vzdech až do ucha, to je můj type beat. Je můj type beat. Real bad.

0: Radio Spin. Nejvíc rapů v republice.
1: Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Nalejt do láhve palivo, strčit tam hadr, zapálit ho. Molotov hoří jak lampion, zapálí všechny ty mimos, nedrm si moc. Kradou a taky lžou, manipulujou s tvou babičkou. Nezáleží jim na nikom.

0: aspoň jedna skladba o tom, jak se vozí, nechápeš.
1: Auta, vlaky. Zdravím pozemok, kruh. Autos und Frauen machen

0: nejsem s tím spokojený. Za mě by tam měl být benzín, anebo třeba vanilka. Ta mimochodem skončila druhá. No a co byste dali do té topky vy? To jsme řešili v pátek ráno.
1: A ty barva, barva, když třeba maluješ.
2: My děláme silnice a když ti přijde jako asfalt čerstvej, to je vůně, ty vole, to zbožňuju.
0: Já trošku taky.
3: Čus, tady David, hele, tak vůně, určitě uzená sví, nebo prostě to uzenýho nějaký masiko.
0: A já už jsem si myslel, že se toho žrádla dneska nedotkneme.
4: Audome, tady Petr, tak hele, za mě, když jsem byl jako kluk, tak byla největší vůně, třeba šlo do drogérie, tak tam oněli ty prací prášky a šermejdla, do nějaký prostě tyhle ty ostatní věci.
0: Na to si pamatuju taky, ale trošku neobvyklou vůni má ráda Lukášova manželka.
5: Čau Dome, tak za mě určitě černý bez a levandule. A co nechápu, tak manželka miluje vůni spálený sirky. Fuj.
0: Trošku neobvyklá vůně, ale všichni si myslím, že se stotožníme s Mírou.
6: Tak ahoj, u telefonu Míra, tak ty vůně, tak mě bys, já mám rád vůni čerstvých bankovek. Peněz. To mě strašně voní, já si vždycky musím čuchnout, když jsou ty bankovky úplně nový.
0: Prachy si myslím, že voní určitě každému, takže měním svůj názor na benzín a na první místo zaspoň dávám prachy. No a ty užívej zbytek víkendu a slyšíme se zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně. Čus.